uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani malý z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil tu hlavy si na svý pout.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

zemi. A z velikánských balvanů na drobnej písek jsem mal všechny plány.

passagem. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti,

ze scholieren.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

pátej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila padesátiny na konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti. Jakoby lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotin v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotina vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházeli párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmaru, Copáku, Žalmanu a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotin ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako trenčský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Peru. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country trem dramaturgií a stále viditelnými trenčskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzší bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer. V pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlantského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historek, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: cen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Cafe v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petrtýna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Cafe Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví vsetínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polivčíčku. Se skupinou Marianne jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marianne třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. a 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenum v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marianne pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Víš, co je? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, bylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi s nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsem se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, víš, to bylo včera, holčičko, no, je to říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá těhotná?
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo, jestli chceš 50 kor, 50 korun, no tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vyhodí na 50 tisíc.

0: Čau, mami. Hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech Pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi, anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkuji a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko, furt stále usměvává v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju.
5: Mama, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobrý den. Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme.
9: Vám, nazdár.
2: Naslyšenou. Tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to vím.
10: Nikdy přece. To je ale ovečka
11: ovi. Bu bu bu bu bu. Mě. Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
10: korálky.
11: Korálky. Ale já už teďko musím. Mně už to letí pa. Mně už to letí a já už letím pa.
10: Nebudu ty zlobit, nebudu ty zlobit.
11: Ale jestli mi někdy zalžeš,
10: ty můj lupáč, já.
11: Tak. Ale pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme! Dobrý večer, jsem tady správně.
12: Kdo to je, ale... Ale pravdu?
10: No, hasič je to.
12: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
12: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš náhodou zabalit do mokrý prostě radla?
11: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
12: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. A radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
11: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
12: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
11: No, tak ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete. Tady totiž plane pravý manželský žár.
11: Tak soráčno. V tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvou patro níž, no.
12: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet.
13: Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
12: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznili, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takový žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
12: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
12: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Luta Jiřinka, byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová, je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55 nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Když už dopadá ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče po cukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během mé služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera a nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka, a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlinomaze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás. Dva
5: i na děnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. Je krásný. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že? No. Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak jako
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky
6: sedí. Do té spodní cukrárny. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naděja, u vás?
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky. Paní
6: Konvalinková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný, dobrý den.
7: Dobrý den, ano. Tady posluchačka z Moravy a já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná a tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Fénix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Fénix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usně, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не по волі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomaze.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také zdravím Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Kutu. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši úsměvavou Naděnku.
3: Dobrý
4: knížko,
3: den.
4: Takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla. A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý
5: zdravím
1: den.
5: Vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Konvalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František Zavorník.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujeme.
1: Den. Tak, přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, nepřipřejte.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Aha. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. Pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme dát za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No a to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se, rodina číslo 1, tehdy a tehdy, šup. Rodina číslo 2, tehdy a tehdy, šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takový hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: A kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíce z celé Evropské unie. Oprava mostu v Předměřicích nad Jizerou na Mladoboleslavsku se zdrží. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzín byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Už v pondělí kabinet oznámil, že marže obchodníků zastropuje na hranici 2,5 koruny na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. Opatření budou v Česku platit minimálně do konce října. Silničáři nestihnou dokončit opravu mostu v Předměřicích nad Jizerou na Mladoboleslavsku v plánovaném termínu. V dokončení jim brání práce firmy, kterou si obec najala na úpravu svahu a opravu chodníků. Mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová předpokládá otevření mostu v polovině října.
2: V současné době počítáme s tím, že 29. a 30. září proběhne pokládka z vrchní vrstvy asfaltu. Následně provedeme vodorovné i svislé dopravní značení a také dokončíme další práce potřebné pro uvedení mostu do provozu.
0: Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství, říká mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
3: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu roku 2026. Sport.
0: České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bulterovou. Wimbledonská šampionka Linda Nosková by v čínském Shenzhenu uvítala ještě o něco rychlejší povrch, který se prý za poslední dny výrazněji nezměnil.
4: No, není vůbec rychlej. Já jsem myslela, že se to teda zrychlí už po pár dnech, kdy tam budeme trénovat, nebo i ostatní týmy, takže velká změna to zatím není. Uvidíme, možná za dva dny to bude, doufujeme, něco jiného. Každopádně míče tomu taky moc nepomáhají, takže to není úplně nejrychlejší kombinace. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno, s teplotami 15 až 18 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Omezení na dálnici D11 na 34. kilometru je překážkou k provozu osobní auto odstavené. Tak bez poruch, do nového dne.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ve směru do Prahy jsem ještě chtěl dodat.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Dnes středa 23. září, probouzím se s vámi dneska dvakrát obzvlášť. Dobré ráno.
0: Krásné ráno všem.
5: Ať máte růžový den.
0: Přesně tak, do růžova.
5: Jak říkala Hana Hegerová, po vystoupení jedině pyžamový den.

0: 5 hodin, 10,5 minuty, Věra Špinarová taky s námi. No není s námi, ale vlastně jako by byla. A zdravíme, ať už je kdekoliv.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: 2 hodiny a 5 minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. A svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránice Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Ano.
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeji krásný první podzimní den.
0: S Milošem jsem, s Miloněm jsem pracoval přes 20 let a můžu vám říct, že tak božskýho člověka. No, radost mít vedle sebe a těch textů, co napsal pro jiný, aby měli co zpívat, aby byli slavní. Ty jsi má láska, Simonová Chladil.

0: počasí ve středních Čechách.
1: 5:15. Koukneme se do předpovědi počasí, co nás čeká. No, svatý Petr k nám posílá slunečný den s teplotami 15 až 18.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17:30 v našem vysílání.
1: Je tu podzim, je třeba se zahřát a zahřát čím, třeba svetrem, a jak se takový svetr dělá, anebo oblečení, které hřeje, uslyšíte za chvíli.

0: svetr. Jak se takový svetr vyrábí?
1: Z kožichu, že se našije. Dělá se z vláken, tím, že se uplete jehlama. Vypadalo to, jako by maminka provlíkala všema vláknama. Když se dělá

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: se skupinou Vet, Vet, Vet, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No, máme chvíli času, jenom pozvu posluchače taky k tomu, aby poslouchali i dopolední vysílání dnes s Ivetou Macounem, který vám taky přidá i ve středu rozhovor, což je dneska. A budeme se bavit s hostem o klíšťatech, borelioze a vůbec, k čemu jsou dobrá tato zvířátka, maličká, nesympatická.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Školy a některá kulturní zařízení v Rakovníku dostanou navíc necelých 3,5 milionu korun. Radnice jim peníze pošle například na financování mest nepedagogických pracovníků. Od začátku roku je musí platit města a obce. Část zvýšených nákladů pokryjí organizace z vlastních zdrojů. Dohromady jde o více než 10 milionů korun. Koncert České filharmonie pod vedením hongkongské dirigentky Elim Chanové dnes v Rudolfinu zakončí 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Zazní díla Bohuslava Martinů, Sergeje Prokofjeva, Antonína Dvořáka nebo Igora Stravinského. A soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukou plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. Česká ambasáda v Moskvě poskytuje podle ministerstva zahraničí zadrženému občanovi konzulární pomoc. A počasí bude polojasno až jasno. Odpoledne přechodně až oblačno s teplotami 16 až 19 stupňů a vád bude slabý, proměnlivý, přes den místy mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Odstavené auto taky na dálnici, jde 21. kilometr směr Brno, nákladní auto u sjezdu na trojku Mirošovice, opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hokejová blamáž, tak bych to nazval, tu reportáž, která bude za chvíli, ty to řekneš určitě profesionálněji.
2: No trochu to tak je, vydáme se za hokejem a dozvíte se, jak hrála Sparta s Mladou Boleslaví a podrobnosti za chvíli.
0: Blbě, no.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Slovanka málo fandila hokejové Spartě, protože právě klukům se poprvé od roku 21 nepodařilo vyhrát úvodní domácí duel nového ročníku Tip Sport Extraligy. Mladé Boleslavy podlehly ve třetím kole 3-5 a jejich vítězná série při vstupu do nejvyšší soutěže před vlastními fanoušky tak skončila. No ale dá se to taky říct optimisticky. Mladá Boleslav, přátelé, to patří k nám, střední Čechy, vítěz.
1: První půlka zápasu je neakceptovatelný výkon z naší strany. Nemůžeme žehrat na nějakou naši kvalitu nebo bavit se o nějaký kvalitě. Pro mě neexistuje, aby nás soupeř takhle přepracoval. Nechtěli jsme zaplatit tu cenu za to, že půjdeme do soubojů, že půjdeme do předbrankového prostoru. Budeme se tomu hodně věnovat.
2: Kritizoval své svěřence kouč Sparty Patrik Augusta. Pražané sice v zápase dvakrát skóre srovnali, ale mladoboleslavští se pokaždé dokázali dostat zpátky do vedení. Právě kvůli nepovedené první polovině utkání si podle Augusty domácí tým vůbec bodovat nezasloužil.
1: Potom, když jsme to utkání trošku otočili na naši stranu, tak já prostě věřím tomu, že tam je někdo nahoře a když si to nezasloužíte první půlku utkání, tak potom se vám to tam nestane.
2: Hodnotil Augusta přístup Spartanů k duelu. Ten se nelíbil i letní posile Pražanů, zkušenému útočníkovi Jiřímu Sekáčovi.
3: Už to neznamená, že budete hrát nahoře, když máte silný tým na papíře, protože ten hokej se vyrovnává. Každý rok je tam třeba i tým, který dokáže vlastně z ničeho plést bič.
4: Možná jsme si mysleli, že to prostě půjde samo, ale prostě extraliga je na takovém levelu, že to samo nepůjde a musíme prostě všichni hrát naplno celých 60 minut a to bohužel jsme neudělali.
2: Doplnil Sekáče další nový hráč v dresu Sparty, útočník Matěj Bliml. Pražané si budou moct zlepšit náladu i reputaci v pátek, kdy se představí na ledě Litvínova. To mladá Boleslav, která na ledě Sparty vyhrála po víc než 5 letech, přivítá obhájce extraligového titulu z Pardubic. Tadeáš Skalický, Český rozhlas.

0: Ve 6:45 hlásí se Český rozhlas Střední Čechy a o slovo se hlásí taky svatý Petr.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: V našem kraji v Praze mělo by být po ránu polojasno až jasno, odpoledne a večer se místy přechodně objeví až oblačná obloha, ale pršet nebude. Teploty vystoupí na 16 až 19, povane slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky budou po většinu dne dobré, jen ráno a večer K.O. mírně nepříznivé.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Středa slunečná, beze srážek. Bude to takový milý první celý podzimní den. Nebo ne celý, vlastně máme podzim chviličku, ale jako by se stalo. Pojďme si užít baboše, babí léto, to se nás nevzdá ani během víkendu. Ale předpověď na téma víkend, to se necháme až na čas 7:45. Do celé, do 6. Óda na kulturu, Denisa Hrkeslova, Adam Ďurica, Dalibor Janda a možná i kapela London Beat. Tak s Macíkem pěkný den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Od 18 hodin se v klubové scéně kulturního domu Plzeňka v Berouně můžete setkat s výraznou osobností českého divadla, filmu a dabingu, známou mimo jiné jako hlas Angeliky, Libuší Švormovou. Řeč bude taky o jejím novém životě v Berouně, kam se nedávno přestěhovala. Malého prince trochu jinak nabídne od 19 hodin kulturní centrum v Týnci nad Sázavou. Recitál v podání herce Jana Ciny propojuje hudbu a slovo a místo klasického vyprávění nechává prostor fantazii. Zazní původní písně Krištofa Marka v podání zpěvačky Venduly Příhodové nebo Kateřiny Bohatové, smyčcového kvartetu Teta Unique Quartet a klavíru. Charitativní běh se koná od 16 hodin v Nymburce. Třetí ročník akce pořádají Městská knihovna, Gymnázium Bohumila Hrabala a další místní organizace. Můžete běžet nebo se projít podél Labe od SK Polaban na Vesláku, a to po 2-kilometrové nebo 4-kilometrové trase. Výtěžek ze startovného podpoří dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ani ne za minutu, 6 hodin a s vámi Český rozhlas Střední Čechy. No máme tu podzim, s podzimem rozhodně nekončí aktivita klíšťat. Kdo jste netušili, nevěděli, klíšťata jsou aktivní i v zimě. Jediné, co jim tak nějak víceméně vadí, to je sucho. Ale prý, kdybyste je postavili nebo dali na nějaké to stéblo, tak kdyby bylo nekonečné, tak sice nevyleze úplně nahoru, ale když mu budou docházet cíly, tak se automaticky stane to, že sleze dolů. Ne, že zůstane a umrtví se. Nebo věděli jste o tom, že klíšťata se mohou přisát na jiná klíšťata? I o tom si budu povídat v rámci Středočeské krajské hygienické stanice jejich hostem Danou Taclovou. Poslouchejte nás po 11. hodině.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 6. rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu budou schvalovat dnes poslanci. Skončila rekonstrukce Benešovské knihovny. Dnes ji slavnostně otevře vedení města. A bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Ceny dálničních známek by se v Česku nemusely v příštím roce měnit. Počítá s tím novela o pozemních komunikacích, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Vláda se ke zmrazení současných cen zavázala ve svém programovém prohlášení. Koalice tak chce zrušit pravidelnou valorizaci, kterou zavedl bývalý kabinet, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
4: Celkový nárůst ceny dálničních známek za posledních 5 let 71%. Proto vláda nepovažuje za systémové, za vzorček, za nějaké číslo, které propočítává každoročně zatěžovat dál obyvatele Česka.
3: Proti rušení valorizace jsou opoziční poslanci. Výnosy z dálničních známek za auta do 3,5 tuny podle nich budou chybět ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Stavaři dokončili kompletní rekonstrukci knihovny v Benešově. Součástí prací byla stavba nového výtahu a úprava prostoru před knihovnou, který může sloužit i k pořádání malých kulturních akcí. Za práce, včetně vybavení, radnice zaplatila 80 milionů korun. Slavnostní otevření knihovny začne dnes odpoledne, říká její ředitelka Hana Zdvihalová.
5: Od 16 hodin vystoupí Michaela Fischerová s jejím autorským čtením z knihy Kanálničci zachraňují svět. A od 18 hodin bude pokračovat beseda s autorkou historických a psychologických románů Janou Jánskou.
3: Vedení Prahy plánuje vybudovat příměstský přírodní park na soutoku Berounky a Vltavy. Měl by zasahovat i na území středočeských Černošic. Zhruba 1300 hektarů velký park má sloužit k ochraně přírody, rekreaci i udržitelnému zemědělství. Hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavě koupí zhruba za 80 milionů korun přes 13,5 hektarů. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Území v soutokové oblasti Vltavy a Berounky má obrovský ekologický potenciál. Nachází se zde významné mokřady, záplavové území Lipanského potoka i plochy vhodné pro budování tůní a zadržování vody v krajině. Sport.
3: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2 a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20-letá Češka tak má jistý minimálně bronz.
2: Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty od 16 do 19 stupňů. Vát bude slabý severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D10. U Boleslavy, kdo jedete do Turnova tím směrem, pozorněji právě u Mladé Boleslavy. Exit 46, kosmonosy, přímo ve sjezdu odklízejí následky střetu dvou aut, jede se pouze jedním pruhem a tvoří se kratší kolona. No a ještě informace z Prahy, prosek u Penny, autobranka, tam je křižovatka taková, sice přehledná, ale divná, a dvě auta po nehodě. Opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ostříme na hodiny, vidíme stejný čas, skoro 5 minut po 6.
3: Je to správně.
0: Koukám se taky před naší rozhlasovou budovu, to pravidelně, abych věděl, kdo má zaparkované jaké auto, a tím také zjišťuji, s kým budu sloužit. Vím, s kým sloužím, u tebe jsem si zvykl velmi rychle. Pověz, ty jako řidička, máš problémy s dopravními předpisy?
3: Já vůbec ne. Já jezdím podle předpisů.
0: No, jsou taky osoby, které jezdí podle dopravních předpisů a ještě se rozčilují a ptají se, proč tam to auto nejelo podle dopravního předpisu. Spadáš do stejné kategorie?
3: Vůbec ne.
0: Sama si svým pánem a se svými myšlenkami. No tak, co na nás připravil Václav Drážek?
3: Podíváme se třeba na to, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie.
0: No, překvapíme vás. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
7: Mám asi dlouhý do půl pasu.

0: 6 hodin, 12 a půl minuty. To nikdy Karel neměl. Celine Dion nás navštíví za chvíli. Teď návštěva Václava Drážka.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zkusme si ještě představit také téma pro zítřejší den v rámci řidičské abecedy. Navodím takovou typickou situaci. Jsme na parkovišti a než vyrazíme, tam je žatecká, tak jsme na parkovišti. A otázka je jasná. I na parkovišti platí pravidlo pravé ruky. Jo, a mimochodem je přesně 7:15.

0: vrátila se na pódia, nebo tedy zatím jedno po několika letech v Paříži, milion prodaných vstupenek a ani vám nevím, jestli tuhle písničku zpívá právě v rámci tohoto koncertu návratu, ale nevadí, ten hlas je božský. Céline Dion v našem vysílání.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 6 hodin, 19,5 minuty, řekněme si něco k počasí, ať máme taky jasno po této stránce. Pavel Karas včera předpovídal a zatím to sedí teda opravdu přesně jak obě sedinky na hrnci. Pojďme si jeho slova připomenout.
2: Řekl bych, že to budou takové obvyklé teploty vlastně na začátku podzimu, ve chvíli, kdy se vyjasní a uklidní se vítr, tak ty teploty můžou klesat pod 10 stupňů Celsia. No a středa už od časného rána slunečním dnem s polojasnou až jasnou oblohou, odpoledne může být přechodně oblačno. Žádná změna v teplotách nás ještě ve středu nečeká. Maxima se budou pohybovat mezi 15 a 18 stupně Celsia, ale ty sluneční paprsky budou samozřejmě podstatně příjemnější než ta zatažená obloha, kterou jsme měli na začátku týdne.
0: A víte co, pojďme si to ještě dát z předpovědí dál, protože čeká nás fakt pěkný baboš.
2: Vypadá to velmi nadějně, ještě ve čtvrtek se obloha přechodně zatáhne a místy taky sprchne, ale od pátku už bude oblaku ubývat a teploty budou stoupat. V pátek maxima stále ještě mezi 15 a 18 stupně Celsia, ale během víkendu už by se teplota při jasné až polojasné obloze měla dostávat i ke 20 a postupně nad 20 stupňů Celsia. No a zatím to vypadá, že na přelomu tohoto a příštího týdne se dokonce dočkáme teplot, které se dostanou i poměrně vysoko nad 20 stupňů. Takže na začátku příštího týdne se můžeme dočkat klidně i toho letního dne, tedy dne, kdy teplota dosáhne 25 stupňů Celsia.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Hlavně Prahu hlídá z dispečinku TSK Praha v Praze na bojišti z pátého patra, tuším, Tomáš Kolmistr.
3: V Nové Povltavské směrem do Blanky řeší nehodu dvou osobních aut za sjezdem z mostu Barikádníků, pomalej se jede už z Liberecké od sjezdu na Letňany. V Prosecké v křižovatce s Letňanskou řeší nehodu dvou osobních aut, blokují křižovatku a tvoří se kratší fronty. Na příjezdu do Běchovic od Úval počítejte s 10minutovým zdržením, a to v Českobrodské. A na příjezdu z Brna do Prahy v Brněnské ulici velmi opatrně na 4. kilometru. Na úrovni čerpací stanice se válí odpadky, náhle se tam vybočuje a tvoří se kratší kolona.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jarda Matuška, 6.25. Pojďme do archivu, pojďme k show Jana Krause. Pojďme si představit, jak aktuálně děti zvládají učivo a lehké prověrky, ano? Taková ta česká přísloví znáte, ne? Klasika od malička to známe, i když pravda, u těch menších úplně to není nejistější, že to bude na 100%.
1: Někdy do toho spadnul a zachránil se, takže on jim dostal 4, což dokazují ty výsledky, ale mě ohromně pobavili. Takže tady je, kam čert nemůže, tím si teda pomůže. Lepší brabec v hrsti než v kosti. Pak je dobrý. Pak je hezký, šaty dělají člověka papežem a to papežem naštěstí škrtnul. Ševče, drž nám housle. Nechval dne beze mě. Taky dobrý. Darovanému koni darovali sloni. Tady byl utahanej už asi trošku. Host do domu, papír do krbu. Kdo chce psa být, musí na to mít. Koho chleba jíš, toho zabíš. Kovářova kobyla už někoho zabila. Po bitvě je spousta mrtvých. Tonoucí se pavouci tahají mě za vousy. On je tvořivej, no. Žádný učený není hloupej. A s jídlem opatrně nebo dojde.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No prosím, a bylo to za 4. Zprávy s Janou v 6:30 za 2,5 minuty.

0: Bude půl, budou zprávy. Dobrý den ve středu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas, střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Jinak také podrobné zprávy i na webu. Podívejte se na ty internety. A to i rozhlas.cz nebo střednichechy.rozhlas.cz.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo práce by od října mělo zvýšit náhradu za benzín při služebních cestách. Za litr benzínu by zaměstnanci mohli dostat 1,40 korun 80 haléřů místo současných 34 korun 70 haléřů. Ke zvýšení dochází kvůli růstu cen, který podle údajů statistického úřadu překročil hranici pro mimořádnou úpravu sazby. Obyvatelé Hořovic na Berounsku dnes můžou oslavit vznik tamní nemocnice. Letos uplynulo 70 let od poležení jejího základního kamene a zahájení stavby. V areálu prvního poválečného zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji si dnes lidé například můžou prohlédnout výstavu mapující historii nemocnice. Více prozradíme ve zprávách v 7 hodin. Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionu korun nová učebna fyziky zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Děti si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletů a čidel. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory. Prezident Petr Pavel odpoledne vystoupí na zasedání valného shromáždění OSN s projevem. Měl by se v něm věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Zároveň vystoupí na summitu Mezinárodní krymské platformy. V rámci svého posledního dne v New Yorku Pavel navštíví výstavu s desítkami exponátů ze svatovítského pokladu v Praze. A počasí bude polojasno až jasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno s teplotami 16 až 19 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: A už to máme ranní dopravní blamáž, obzvlášť vy, kteří jedete po trojce od Votic nahoru na kopec, směr Miličín a dál Tábor. Ale vlastně týká se to i ty z vás, kteří jedete v protisměru. Pozor.
3: Pozor, na konci Votického kopce u obce Hostišov je tam nějaký dopravní problém. Policie tam uzavřela jak pravej, tak částečně levej jízdní pruh. Nevím, jestli tam je zražená zvěř, nebo co se tam dělo, to nebylo ve tmě vidět. Ale kdo jede tímhle směrem, tak tam jede do kolony. A chtěl bych upozornit protijedoucí řidiče, ať si dají bacha. Kamiony musí částečně vybočovat do protisměru. Proje se tam dá.
1: Pozor, ale také i na dálnici D1, kdo jedete směr Praha.
4: Na D1 ve směru do Prahy na čtvrtém kilometru hned za benzinou. Někomu pravděpodobně spadly stytle s odpadkem. A je to rozházený přes všechny jízdní pruhy.
1: Děkujeme za informaci a ještě tady naskočila informace, že opět neprůjezdná i pro dnešní ráno silnice 7 na obchvatu Slaného. Zjistím podrobnosti.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Takže čekají nás zase dopravní omezení a především kolony, nejen s ranní špičkou, ale taky s těmi dopravními problémy. A jak koukám, vlastně to bude takové parkoviště a o parkoviště to máme i za chvíli, že?
2: Je to tak, vydáme se do pražských Modřan k novému záchytnému parkovišti, tak si počkejte do našeho vysílání za chvíli.
1: Snad nebude tak využívané jako to v Olbramovicích, kde nic, tu nic.
0: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Myslím, že Jitka Zelenková měla svůj kout u Pavla Vítka, ale kdybych se mýlil, určitě najdete tu správnou odpověď na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Určitě tam bude článek a hlavně taky odkaz pro zpětný poslech. Teď v našem ranním vysílání pohled na hodiny, 6 hodin skoro 40 minut. Jdeme do hlavního města a k parkovištím nebo novém záchytném parkovišti, které mohou využívat řidiči v Praze 12, je u tramvajové a autobusové zastávky Nádraží Modřany. Nabízí 52 míst, jsou tam 3 pro invalidy, parkování je na něm zdarma, vždy maximálně na 12 hodin v kuse.
1: Vy jste úplně prvním řidičem, který zastavil na novém parkovišti tady v Modřanech.
2: To byla náhoda, protože jsem tady zavážel modřanský biograf a jenom jsem potřeboval udělat nějaký papíry, svačinu.
1: Říká Antonín Epstein. Na parkoviště přijel v dodávce, se kterou po Praze denně rozváží různé zboží. Jak se vám ve městě parkuje s takhle velkým autem?
2: Zastavit dodávku je problém, v podstatě nelze jako zaparkovat podle předpisů. Denně musím jakoby porušovat nějaký pravidla. Objevou se všude na rozích železní sloupky, což si myslím z hlediska jako záchranného systému. Sanitka, policajti, hasiči nemají úplně pak tu situaci jednoduchou.
1: Na novém parkovišti v Modřanech může stát zdarma. Vždy maximálně 12 hodin. Plocha vznikla úpravou dlouho nevyužívaného pozemku, říká vedoucí správy parkovacích objektů technické správy komunikací Jan Dvořák.
3: Došlo tady k odstranění náletových dřevin, vykácení stromů a bohužel prostě ty dřeviny byly tak rozsáhlé, že došlo k destrukci asfaltové plochy, takže bohužel se musela prostě velká část té plochy znova vyasfaltovat.
1: Práce stály 300 tisíc korun. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové parkoviště využijí nejenom cestující přestupující na MHD směrem do centra metropole.
4: To parkoviště je skvěle umístěno u tramvaje i u železnice a zároveň u cyklostezky. Z každého veřejného setkání s obyvateli vyplývá, že parkovací místa jsou pro ně velkou prioritou. Proto se plánují nové parkovací domy, které by měly vzniknout v příštích pár letech.
1: Těch má být 5, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Z Modřan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Love.

0: Slíbil jsem informaci o tom, jak to vypadá na sedmičce. Je zavřená nebo není? No tak je, ale jen sjest. Více informací dodává zpravodaj Zelené vlny.
1: Dobré ráno, chtěl bych nahlásit nehodu na silnici z Mělníka na Slaný ve sjezdu na Louny. Je to uzavřený policií kamion v příkopu na sedmičku. Ve směru na Louny je to zavřený, ale policajti to zavřeli, nikdo to nekorikuje, takže to bude stát až do Aleluja.
0: Jak říkám, dopravní blamáž. 7:45. Pěkné ráno, Český rozhlas, střední Čechy.

0: Na severní polokouli dneska začíná astronomický podzim, slunce ve 2:05 středoevropského letního času vstoupí do znamení Vach a nastane podzimní rovnodennost. Je to okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Jinak meteorologové očekávají, že po ochlazení ze začátku týdne se na víkend oteplí, už něco naznačoval Pavel Karas a já se u něj ujistím i dneska ve 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Zatím se musíte spokojit s oficiální předpovědí, ale mým vyjádřením, přečtením, takže pro střední Čechy a Prahu předpověď počítá s polojasnem až jasnem a nulovými srážkami. Odpoledne a večer bude místy přechodně až polojasnou, oblačno, teploty 16 až 19, no a foukat bude slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky by teď po ránu mohly být trochu zhoršené, přes den se vylepší, zase večer budou zhoršené. Tak dobrý den a užívejte středy 29. září.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Fakt jsem řekl 29. září? Ne, to je, ani není to přání otce myšlenky, ale chyba lávky, nějak se mi to v tom mozku. No jo, no, co už. Takže 23. září. Tomáš Kolmistr.
2: Hezké ráno. V Liberecké směrem do centra se popojíždí už z Cínovecké od sjezdu na Kbelskou až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je tam asi 25 minut. V Povltavské směrem k Blance postojíte od Čuprovy k Bulovce, ve Kbelské směrem do Hloubětína se suné fronta od Novopatské k Poděbradské, na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku, Černokostelecká směrem z centra je teď před Europarkem neprůjezdná, zasahují tam u nehody osobního auta s chodcem a tvoří se kolona už od depa Hostivař. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice ke sjezdu na okruh. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Před Běchovicemi se popojíždí v Českobrodské směrem do centra, zdržení je tam asi 15 minut. A na Nosalském mostě do centra počítejte s novým omezením. Před Legerovou pracují silničáři a mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už od Vyšehradu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
0: A není to všechno, také daný díl představí Aleš Cibulka v páteční humoriádě, tak poslouchejte a hezky se bavte. Teď Hana Zagorová odezdí ke zdi a pak Alex s pozváním k poslechu dnešního odpoledne. Přeji dobrý den, zprávy v 7 za 8,5 minuty.

0: třeba tohle i popěvek naší Alex, těžko říct. Taky může zpytovat, jak ten rozhovor dopadl v Alex a host.
1: Patří mezi nejvýraznější osobnosti českého dabingu. Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé bude v Alex a host. Přinesla ji ikonická role Phoebe jen samá pozitiva. Stále se věnuje dabingu. V jaké divadelní roli teď můžeme vidět? A kam se chystá na podzim? Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci znovu projednají dětský certifikát, platit má od ledna. Vedení Hořovické nemocnice připomíná vznik zařízení. Letos uplynulo 70 let od položení základního kamene. A čekáme polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Obyvatelé Hořovic na Berounsku dnes můžou oslavit vznik tamní nemocnice. Letos v červnu uplynulo přesně 70 let od položení jejího základního kamene a zahájení stavby. V areálu prvního poválečného zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji si dnes lidé například můžou prohlédnout výstavu mapující historii nemocnice, říká její mluvčí Kateřina Peter.
2: Připravená je také zóna zdraví a prevence. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout pod pokličku vybraných oddělení. Během oslav vedení nemocnice také ocení 10 svých nejdéle pracujících zaměstnanců.
0: 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
3: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Sham, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
4: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
3: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnivák.
4: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
0: Brněnské týmy basketbalistek Žabiny a Královo Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Crvené zvezdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod boju o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospišilovou. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty od 16 do 19 stupňů. Vád bude slabý severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Dnes po ránu dost dopravních nehod, třeba na 107. čerstvá nehoda, auto skončilo v příkopu a to na silnici mezi Popovicemi a dálnicí D1, to znamená sjezdu na Popovice, Mnichovice. Další problém je hlášený zde jedenáctky, nějaký nepořádek v jízdních pruzích, který může poškodit vaše auto. Pozor, D11, směr Praha, 35. kilometr. Dopravní nehoda taky v Kolíně, u čerpací stanice, po nehodě nákladní osobní auto na místě složky záchranného systému. No a taky stále uzavřená silnice v Praze, Průmyslová, Českobrodská, zkrátka ve Štěrbolích, ta velká křižovatka, kdo jedete od centra ven, řeší se tam kolize autobusů a chodce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Máme skoro 5 minut po 7, střed pracovního týdne, 23. září. No, podzimní den, nebo vlastně vítání podzimu 2027, my dopravní experti, amatéři, přesto, ale prostě šotouši se nám říkal, nikdo to nemá rád, ale šoto srdce pláče, pokud nebyl včera po ránu v 7 hodin někde na jednom konkrétním místě v Praze, že jo?
0: Ano, ano, na Petříně přišli se lidé podívat na nově otevřenou lanovku, takže zůstaňte s námi do dalšího vysílání.
5: Jak říkám, šoto srdce i to mé pláče, na druhou stranu zaplať pámu za ty internety, protože jak jinak zjistit, mimo reportáže, jak lidi jásají, když projede první kabina nahoru, obsazeno, a změní se na červenou, stydlivou. Tak takhle to zní, když se trochu kabina lanové dráhy zastydí. A já budu tleskat.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ondráčková zpívá z Řitky To je štěstí. No, máme tady Co je štěstí, Muška jenom zlatá, ale pro nás, milovníky dopravy, štěstí by bylo chytit tu úplně první lanovkovou jízdu újezd Petřín. Já tam nebyl, ale jiní ano, schválně poznáte to místo, kdy cestující v první jízdě byli ozářeni červenou stydlivou barvou kabiny, protijedoucí kabiny, která mrkla. Teď? Ne teď.
1: Region Express.
0: Pochopitelně byli jsme u toho a máme radost, že máme i fotografie, článek, i reportáž. A abych vám ji nabídl i do ranního vysílání, já se za ní nestydím. Hezký, upřímně. Petr Kastner ji zpracoval, natočil a také vyčkával. No, řekněme si, na rovinu po dvou letech znovu jezdí lanovka na Petřín, ty pracovníci nebo dělníci opravili trať, vyměnili lano, dali nové kabiny a to první svezení v nových vozech, samozřejmě z Fandy, ráno i s hodinovým předstihem, po ránu i z jiného kraje. Jsem rád, že nejsem sám.
2: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba těch 7.
4: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
2: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
4: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
5: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší, pohodlnější, jako klidnější jízda.
2: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka, ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Velké fronty tam byly, velké fronty, viděl jsem fotografie i videa, viděl jsem spokojené cestující, dokonce i jednoho naštvaného, no, tak zadarmo to nebude. Jenom doplním, lanová dráha, Újezd Petřín v provozu od 22. září. Doufejme, že nám vydrží sloužit dlouho, minimálně 40 let, jako ta předchozí. No a pravidelný provoz celý týden od pondělí do neděle mezi 7. a 22.15.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.17.

0: To je takové líbezné probuzení nenásilného charakteru, ale jestli jste měli vstávat v 6, to už se dohnat zkrátka 5 minut po 7:45 nedá. Dohnat určitě ne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro střední Čechy a Prahu předpověď počítá s polojasnem až jasnem a nulovými srážkami. Odpoledne a večer bude místy přechodně až oblačno. Taky teploty dosáhnou podzimních 16 až 19. Foukat bude slabý severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky po ránu, nic moc, ale přes den budou OK.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Tomáš Kolmistr přidává aktuální informace o dopravě.
2: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na zhruba půl hodiny. V Cínovecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku, tam je to na zhruba 20 minut. V Povltavské se sune fronta od Čuprovy k Bulovce. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojte už od sjezdu na Vestec. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnice. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auta je to zhruba na 50 minut. Před omezením u letiště směrem do metropole se táhne kolona od sjezdu od konce D7 ze 4. kilometru, zdržení je tam asi 10 minut. A na Noselském mostě do centra počítejte s novým omezením, a to před Legerovou. Tam pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už od Vyšehradu.
0: Vidíš na kamerách, jestli pracují.
2: Díky. Taky díky, hezké ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků. Krkavci.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.
0: Je to podzim a s podzimem by mělo přijít také vlhké počasí, blistí. Takové vlastně, říkává se tomu na Slovensku, hmlisto. Nepříjemné, vlezlé, odporné. Na druhou stranu dá se to zachraňovat taky tím, co si na sebe oblečeme. Tak včera jsme začali u Pavla Karase, kamaše, ty to jistí, nějaké funkční prádlo, svetr. No a jak se zahřát, kterým oblečením, nebo jak uplést ten nejlepší svetr na světě, děti poradí. Už za chvíli. Pozor, volali louny, dvojice Janu Janda.

0: Buďte připraveni, 26. až 28. září nepojede C-čko, metro C, Pražského povstání, budete muset do náhradních autobusů. Zatím středa 23. a počasí pro dnešek, slunečná středa a nabízí 16 až 19 stupňů. Přeji vám dobrý den, na řadě jsou krátké zprávy v půl s Janou Kaušovou.
1: Půl osmé. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Tomáš Čermák, který je výraznou tváří dezinformační scény z covidové éry, požádal o podmíněné propuštění z vězení. Vyplývá to ze zjištění serveru iRozhlas. Čermák si odpikává 5,5letý trest za to, že vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu chystaný pandemický zákon. Do vězení nastoupil před zhruba 3 lety. Policie ho zadržela v Polsku, kam před výkonem trestu utekl. Příbram nechá prověřit podloží náměstí Jana Antonína Alise. Průzkum zaplatí 12 milionů korun. Na většinu částky chce získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle starosty Jana Konvalinky za ANO radnice chystá kompletní rekonstrukci náměstí. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha ode dneška do soboty nabídne v Pražském obecním domě 84 soutěžních snímků. V letošním 63. ročníku se tak utká stejný počet pořadů o hudbě a tanci jako před rokem. O vítězích rozhodne mezinárodní porota. V New Yorku pokračuje valné shromáždění OSN. Hlavní rozpravě dominoval projev amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mluvil hlavně o konfliktu s Íránem. Spojené státy a Írán podle něj po amerických listopadových volbách podepíšou dohodu. V opačném případě Íránu pohrozil, že ho vojensky zničí. Ostatní státy Trump vyzval, aby Teherán ekonomicky izolovali. A počasí čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dálnice D4, pozor, velká plachta mezi jízdními pruhy, kdo jedete do Prahy, tak 20. kilometr, tam je třeba dát větší opatrnosti a hlavně koukat, co se kde děje a nelovit nic po mobilu, rozhodně ne se dohadovat se svojí druhou polovičkou, co se zase nepovedlo a co se nestihne. Průjezdná dálnice D11, 56. kilometr, kdo jedete směr Hradec, je tam pro poruchu odstavené auto, musí se vybočovat. Stále není dořešená nehoda v Kolíně, Havlíčkova ulice u čerpací stanice, Českobrodská, je tam nehoda, autobus, 2 auta a jsou ve směru Běchovice, tak i tam samozřejmě se vší opatrností. Taky se rozčilujete v zelené vlně o tom, proč jsou kolony třeba na dálnici D5 a proč silničáři by měli udělat to či ono. Já to říkat nebudu, to je na vás.
3: A problém je v tom, že auta, které jedou na Pražský okruh, tak problém není. Ty jedou pořád, ale udělá se tam samozřejmě špunt. Ale co se pokračuje na rozhladovskou spojku, tak tam je to špatně udělaný pruhy, že v jednu chvíli tam je jenom jeden pruh a to dělá ten špunt, jo.
0: A jinak ten telefon pokračuje dalšími 4 minutami, ale tím už vás teď nebudu zatěžovat. Každopádně předáno to zásadní a třeba se někdo chytne za policejní nos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Třeba se to tam půjde přeměřit, překontrolovat, třeba se posunulo dopravní značení, kdo ví. Zmíněno jest, co dál?
2: Vydáme se na Voticko a prozradíme vám, že tam 2 mláďata Orla Mořského dostala vysílačku, takže víc za chvíli.
0: Tak fajn, za chvíli podrobně v našem vysílání, jinak do celé, do 8 i třeba meteorologové z Kavčí hor.

0: To je optimismu. V 7.41 pracovníci ochrany fauny Hrachov na Příbramsku vypustili do volné přírody u Otic na Benešovsku dva orly mořské. Do stanice přišli jako mláďata začátkem června, když spadli s celým hnízdem ze stromu. Teď na svoji cestu za svobodou dostali i vysílačky a bude tak možné sledovat, kde se právě pohybují.
1: Tak se pojďte podívat.
2: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Tak pane Křížku, teď my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale.
3: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžou jít konečně ven.
2: Přichází váš kolega s obrovským
3: keserem a budeme chytat.
1: Luboši, finále takhle dobrý, ne? Takhle může být.
2: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
4: Dušan Rak. Já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jí ho prostě ještě zachránit znova.
5: Tak to můžu.
6: Tak hodně štěstí.
2: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
7: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří prostě věnovali ty vysílačky, no a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu a jsem moc rád, že to takhle dopadlo.
2: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Věro, děkujeme za milou reportáž. Tady máme taky s vysílačkou. Není to orel, je to Pavel a je z Kavčích hor. I když na nás jako ten orel kouká, tak příjemné ráno přeji.
8: Přeju krásné ráno.
0: Máte něco společného s orlem mořským?
8: Tak já doufám, že ne, já jsem spíš z té vodní říše.
9: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
10: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srz plný džbál, už to vstej.
9: Písničky, které nestárnou.
11: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
9: Písničky, které nestárnou.
12: Nechci řvát. Chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
9: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Ještě jednou příjemné ráno, slunečné ráno, hezky jste nám to reprodukoval, tu předpověď od svatého Petra.
8: Přeju krásné ráno, to dnešní ráno je sice slunečné, ale podstatně chladnější, než bylo to včerejší. Teplota se pohybuje většinou kolem 5 stupňů Celsia. Koukal jsem se na Šumavu, protože mě zajímalo, kam až klesaly ranní teploty. No a představte si, že na Šumavě dnes se naměřili po ránu až -7 stupňů Celsia.
0: Takhle chladný budete k nám do středních Čech, to jsem od vás nečekal.
8: Tak samozřejmě teď už bude podstatně tepleji. Odpolední teploty budou mezi 16 a 19 stupni. Bude totiž polojasno až jasno, odpoledne a večer může být místy přechodně oblačno a vát bude jenom slabý severozápadní nebo západní vítr. Takže ten dešek bych řekl, že bude velmi příjemným dnem. Nicméně zítra se nám obloha zatáhne a začne pršet. Přes Česko bude postupovat frontální systém, takže musíme počítat s deštěm a přeháňkami na většině území a teploty budou zase o poznání nižší, i když to ráno bude teplejší s teplotou většinou kolem 7 stupňů Celsia, jenom při uklidnění větru klesne teplota výjimečně až na 4 stupně, ale odpolední teploty budou jenom kolem 14 nebo 15 stupňů Celsia.
0: Ale včera jste byl teda milejší a hřejdejší, obzvlášť o víkendu a na počátku příštího týdne, že by nějaké změny?
8: No já to samozřejmě Honzo vylepším, už v pátek bude zase svítit slunce jenom na severu a severovýchodě kraje, bude přechodně zataženo a zejména dopoledne se tam vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne už srážky ustanou, oblačnost bude od západu dál ubývat, no a odpolední teplota bude kolem 15 stupňů Celsia. No ale ten víkend nám to samozřejmě vynahradí. Jak sobota, tak neděle budou slunečnými dny a ta odpolední teplota už se bude dostávat i nad 20 stupňů Celsia. V neděli čekáme dokonce teploty až na 23 stupních a tímto oteplování rozhodně nekončí, protože na začátku příštího týdne se možná dočkáme i letního dne, to znamená dne, kdy teplota vyšplhá až na 25 nebo dokonce nad 25 stupňů.
0: Ještě jednou, co jste to říkal, pojďte to ještě jednou připomenout, to poslední mě zajímá nejvíc.
8: Tak samozřejmě čekají nás i letní dny,
0: no.
8: Takže samozřejmě září ještě může být měsícem, kdy se můžeme dočkat velmi příjemných odpoledních teplot. Ta rána už bývají zpravidla chladnější, ale letní teplota v září není nic výjimečného. Babí léto je tady a samozřejmě teploty nad 25 stupni budou velmi příjemné.
0: Takhle začíná podzim 2027. Mimochodem dlouho jsem neslyšel nebo nezavadil o informaci, kterou byste říkali, ne proto, že by nebyla důležitá pro nás, co chodíme obzvlášť třeba na houby nebo rádi s Michalem Tučným, dle jeho rad sedáme nebo snídáme v trávě, spíme v obilí a podobně, taky chodíme na houby a v tom lese klíšťata. Čekají, sají, jaká je jejich aktivita, vy to víte?
8: Tak samozřejmě ta aktivita se bude zvyšovat právě při těch slunečnějších, suších a teplejších dnech. Takže když vyrazíte samozřejmě o víkendu na houby, tak bych se určitě nějakým způsobem chránil. Repelent, čepice a samozřejmě při návratu z leta důkladná prohlídka celého těla.
0: Ve vašem případě ještě kamaše a je to komplet. Jinak další informace na téma klíště, klíšťata a z toho plynoucí všechny možné neduhy, které trápí nás, lidstvo, tak další informace podáme po 11. hodině po zprávách s Danou Taclavou ze Středočeské hygienické stanice. Děkujeme pěkně.
8: Moc krát děkuju, přeju krásný den.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Hezké ráno. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně dejte pozor za sjezdem na Loděnice. Na 7. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Pro osobní auto je to na asi 50 minut, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem, regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte také už od sjezdu na Jesenici. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se táhne fronta už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku, celé je to na zhruba půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra počítejte se silným provozem od Lahovic k Barandovskému mostu. V Cínovecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu do Kbelské dál přes Libereckou až do Nové Povltavské před Blanku. V Povltavské se sune fronta od Čuprovy k Bulovce. Ve Kbelské směrem do Hloubětína postojíte od sjezdu na Prosek k Poděbradské, tam je to zhruba na 20 minut. A plný je Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, tam pracují silničáři v pravém pruhu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
0: 7 hodin 50 minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
2: Všechny krásy světa.
1: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
3: Proto sakra je.
1: Rodák z Pohoří.

0: S kapelou Bee Gees, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Přeji dobrý den, ať se vám daří i v tento nádherný zatím slunečný den, který bude bez deště. Jenom pozor, jak zmiňoval Pavel Karas, je to trochu zrádné, protože ranní teploty jsou opravdu dost dole. Při zemi na Šumavě i minus 7. No ale ten výhled, ten myslím, že budete spokojeni. Neslyšeli jste Pavla? Rád připomenu.
1: Já to samozřejmě Honzovi lepším. Už v pátek bude zase svítit slunce jenom na severu a severovýchodě kraje. Bude přechodně zataženo a zejména dopoledne se tam vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne už srážky ustanou, oblačnost bude od západu dál ubývat. No a odpolední teplota bude kolem 15 stupňů Celsia. No a ten víkend nám to samozřejmě vynahradí, jak sobota, tak neděle.

0: Budou slunečnými dny a ta odpolední teplota už se bude dostávat i nad 20 stupňů Celsia.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dálniční známky v Česku se příští rok zřejmě nezdraží. Na Voticku vzniknou další cyklostezky. Vyjádřit se k nim můžou lidé na odpoledním veřejném setkání. Čekáme polojasno až jasno, odpoledne až oblačno a teploty do 19 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Dálniční známky v Česku od příštího roku nejspíše nezdraží. Počítá s tím novela, kterou by dnes měli schvalovat poslanci. Ke zrušení pravidelné valorizace se vláda zavázala v programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opozice. Podle ní jde o populistický krok, říká poslanec Starostů Jan Papajanovský.
4: Pokud se v Česku rozšiřuje každý rok dálniční síť a je pravda, že společně jak té předchozí vládě, tak vládě předtím i té současné vládě se daří dálnice stavět, tak pak je fér, aby i řidiči zaplatili o něco vyšší poplatek podle toho, jak se ta dálniční síť rozšíří.
2: Součástí novely je i prodloužení platnosti jednodenní dálniční známky. Nově by měla platit po celých 24 hodin. Obce z Votická chystají nové cyklostezky. Dnes od 17 hodin představí plány obyvatelům na veřejném setkání v sálu restaurace v Červeném újezdu. Lidé se budou moci vyjádřit například k další části cyklostezky, která má vzniknout na místě bývalé železniční trati mezi Voticemi a Meznem.
5: Cyklostezku chystá společenství obcí mikroregionu Voticko a půjde už o třetí etapu. V rámci té první vznikla na trase bývalých kolejí cyklostezka mezi Voticemi a Olbramovicemi. Stavební povolení už má stezka z Olbramovic do Bystřice. Pokud vyjdou dotace, mohlo by se na ní začít pracovat už v příštím roce. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionu korun nová učebna fyziky, zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Děti si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletu a čidel. Společnost Technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory.
3: Sport.
2: Hokejisté Sparty poprvé po 5 letech prohráli úvodní duel nové sezóny Tip Sport Extraligy na svém ledě. Ve třetím kole nejvyšší soutěže podlehli Mladé Boleslavi 3-5. Debut v pražské O2 aréně zažila posila Sparty Matěj Bliml. Útočník, který se v létě do Česka vrátil po několika letech v zámoří, byl po zápase alespoň rád za atmosféru, kterou vytvořili domácí fanoušci.
6: Je to prostě podobný jak na NHL a s tím rozdílem, že tady se prostě fandí a řve celý zápas, což je daleko ještě lepší. A my lidem hrozně děkujeme za to, jak nás hnali a věříme, že prostě příště jim dodáme tu výhru.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty od 16 do 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Nehod jako máku. Dálnice D11, nehoda. Kousek za cedulí konec hlavního města, tedy směr Hradec, na výjezdu z Prahy dvě auta po nehodě, ale je to tam dost široké, tak snad to nedělá nějaké další problémy v rámci ústoty provozu a kolon. Nehoda je hlášená z D11, potom tady vidím tedy D5, pozor, 41. kilometr směr Praha po nehodě dvě auta. Další nehoda mi tady teď naskočila na devítce, což znamená Mělník Praha, dvě auta u odbočky na Zlonín. Rozhodně pozor také i na dálnici D6 ve směru do Prahy. Zpravodaj Zelené vlny jede hlemíždím tempem, teda spíš stojí.
8: D6 směr Praha, Na 8,5 km se zpomaluje do kolony, na 8 km už se jede rychlostí asi 20. Vypadá to, že tam je někde vepředu bouračka, to jsem viděl na Google, ale uvidíme.
7: Viděl správně, a proč koukal? Má se věnovat řízení provozu, máte nás, my vám to řekneme, je tam nehoda, zatím není zlikvidována, je o kousek dál, o kilometr a půl. Jinak ještě jedna informace z šestnáctky.
9: Dobrý den, chtěl bych se nahlásit komplikace u silnice číslo 16, jak je tam uzavřený tý šestnáctky, tak na objížďce v Luníkově je dopravní nehoda, sice už jsou na straně, ale je velký provoz a kamiony z té křižovatky se špatně vytáčejí, takže na obě strany se tvoří kolony.
7: Je to úplně na...
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Už mi to došlo, je to na Martina Písaříka, takhle bych to viděl. Ten bude za chvíli v rámci bloku, co v učebnicích nebylo. Víme, já jsem se nepodíval, co bude dneska.
2: Ano, je to tak. A dneska si povíme třeba to, jak velké mohou být bouřkové mraky, tak si počkejte.
7: Takže takhle bude fušovat Karasovi do práce, jo?
10: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Klid, pohoda, úsměv, Český rozhlas Střední Čechy a taky předpověď počasí. Pavla Karase z Kavčích hor.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Je krásné ráno, to dnešní ráno je sice slunečné, ale podstatně chladnější, než bylo to včerejší. Teplota se pohybuje většinou kolem 5 stupňů Celsia. Koukal jsem se na Šumavu, protože mě zajímalo, kam až klesaly ranní teploty. No a představte si, že na Šumavě dnes se naměřili po ránu až minus 7 stupňů Celsia. Bude podstatně tepleji, odpolední teploty budou mezi 16 a 19 stupni. Bude totiž polojasno až jasno, odpoledne a večer může být místy přechodně oblačno a vát bude jenom slabý severozápadní nebo západní vítr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Tomáš Kolmistr připraven, stejně tak jako kancelář ředitelství silnic a dálnic, do které otevřeme dveře, vstoupíme za chvilku. Teď ale informace ze středních Čech a Prahy.
3: Hezké ráno. Na Štěrbolské spojce směrem na Ledavý most se popojíždí z východní části okruhu až ke sjezdu do Průmyslové, zdržení je okolo 15 minut. V Cínovecké směrem do centra se sune fronta už od sjezdu do Kbelské, dál přes Libereckou před Blanku, zdržení je tam asi půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí od sjezdu z Novopatské přes Průmyslovou až k Europarku, zdržení asi 30 minut. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé to na asi 40 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je asi půl hodiny. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Vestec a ve spojovací směrem do Libně se tahne kolona před omezení už z Českobrodské, zdržení je tam bezmála půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: někteří pracují i 7 dní v týdnu. A někteří silničáři i 24 hodin, aby to bylo rychlé. Něco o tom ví taky z ředitelství silnic a dálnic Petra Drkovová.
1: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy pomalu finišujeme opravu 4,5-kilometrového úseku vozovky. V jízdním pásu směrem na Prahu od exitu Kosmonosy po Bezděčín má už většina úseku nový povrch. V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Dokončení všech prací předpokládáme na začátku října.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Teda bude bez deště, docela se slunečními paprsky, hřejivě 16-19.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Takzvaný dětský certifikát dnes znovu projednají poslanci. Předkládat ho budou muset všichni, kdo budou chtít pracovat s dětmi. Zapisovat se do něj budou násilné nebo sexuálně podmíněné trestné činy. Platit by měl od ledna, ale samotný digitální systém bude podle Ministerstva spravedlnosti funkční až od července. Počítá s tím pozměňovací návrh k jiné aktuálně projednávané novele trestního zákoníku. Stavaři dokončili kompletní rekonstrukci knihovny v Benešově. Součástí prací byla stavba nového výtahu a úprava prostoru před knihovnou, který může sloužit i k pořádání malých kulturních akcí. Za práce včetně vybavení radnice zaplatila 80 milionů korun. Slavnostní otevření knihovny proběhne dnes odpoledne. Praha 13 nechala opravit dětská hřiště v Centrálním parku a v Běhonkově ulici. Přibyly na nich nové herní prvky, například na procvičování rovnováhy. Technici upravili taky dopadové plochy, oplocení a doplnili lavičky. Oprava každého hřiště stála zhruba 2 miliony korun. Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. A počasí bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty 16 až 19 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Tady vidím černé na bílém dobrou zprávu, zřetelnou informaci, že je zřetelně vidět odstavené auto na dálnici D11, 56. kilometr směr Hradec. Silničářská šipka dorazila. Zatím v řešení silnice 1/9 v Praze východ, kyvadlový provoz, kdo projíždíte?
5: Den, silnice číslo 9 mezi Mělníkem a směr Praha, úlí Beznic na odbočce na Zvonín, srážka 3 automobilů, zatím tam přijíždějí teprve záchranné složky, dá se to objet střídavě přes křižovatku, ale asi při zásahu to bude zavřený. Děkuji.
0: No maso, bude pokračovat, tak zkuste jet po dálnici D8, o které vlastně dnes nemám prakticky žádné informace nebo zmínky tady v naší zelené vlně, ale nechci to zakřiknout.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A půjdeme papat do starého nebo do nového?
3: No do nového a vydáme se na malou stranu. Mm-hmm. Tam, kde sídlila Česká pošta, tak prostory budovy přeměnili dělníci úplně na novou věc.
0: Takže to bude přijďte. kulturní to bude. No, takže jsme to takhle neměli ve škole na základce. Potřebovali jsme tam potom po té rekonstrukci přidat víc květináčů, protože ta čučka nebyla kam odkládat, že?
3: Dobrou chuť.

0: A nechte se vyrušovat. To byl sen Petra Spáleného, kdybych já byl kovářem 8:40 a půl. Ve speciální škole Karla Herforta na pražské Malestraně mají žáci novou jídelnu. V prvním patře školy taky dělníci vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy asi za nějakých 26 milionů začaly loni v červnu a trvaly vlastně dále než rok.
1: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, takže proto jsme za tenhle projekt velmi rádi. Tím, že vlastně vzděláváme žáky se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu Dražického náměstí do jídelny.
2: Podle ředitelky základní a střední školy Karla Herforta Petry Haladové teď žáci díky nové jídelně obědvají v příjemnějším prostředí.
1: Dovedete si představit v samém srdci Prahy táhnout za sebou x desítek dětí s tímhle postižením bylo prostě logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
2: Nově vzniklou jídelnu v přízemí už žáci využívají. V prvním patře budovy vznikly také 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí pro malostranské gymnázium, které sídlí naproti ve stejné ulici. Podle ředitele gymnázia Tomáše Ledvinky jsou učebny moderně vybavené a umožní lépe rozdělit třídy při vyučování.
3: Všechny jsou zařízeny interaktivní technikou, jedna i sadou tabletů nebo takových notebooků s klávesnicí, kde mohou žáci se učit nejen programování, informatiku, ale využíváme i na všechny další předměty.
2: Škola ještě učebny postupně dovybaví dalším nábytkem. Žáci se v nich ale už učí, a to především jazykové a humanitní předměty.
3: Ačkoliv ty prostory teprve postupně zařizujeme, tak se nám podařilo už na konci prázdnina v prvním školním týdnu zařídit je tím nejnutnějším, to znamená lavicemi, židlemi, tabulemi, interaktivními obrazovkami.
2: Dříve prostory využívala Česká pošta, která pak budovu opustila, vysvětluje architekt rekonstrukce Jakub Pachta.
4: Jsme v památkově chráněném objektu. Měli jsme nějaký ohled na tu stavbu, která je přece asi přes 100 let stará. No. Byli jsme limitovaní těma původníma klenbama, který vlastně mají nějakou nosnost.
2: Za stavební práce zaplatilo hlavní město asi 26 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Pomalu jdeme do finále s programem pro středu 23. září, ale ještě tady máme další důležité informace pro ty z vás, kteří se nás pustili teď po ránu a potřebují nutně vědět.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tohle vemu stručně, dneska obejdeme se bez deště, budou sluneční paprsky víceméně celý den, po ránu teploty zrádné, je chladné ráno a teploty přes den 16 až 19. Pavel Karas přidá taky výhled předpovědi do noci na zítřek a zítra přes den.
2: Obloha se nám zatáhne a začne pršet, přes Česko bude postupovat frontální systém, takže musíme počítat s deštěm a přeháňkami na většině území a teploty budou zase o poznání nižší, i když to ráno bude teplejší s teplotou většinou kolem 7 stupňů Celsia, jenom při uklidnění větru klesne teplota výjimečně až na 4 stupně, ale odpolední teploty budou jenom kolem 14 nebo 15 stupňů Celsia.
0: Jenom, ale bude líp.
2: Já to samozřejmě Honzo vylepším. Už v pátek bude zase svítit slunce jenom na severu a severovýchodě kraje. Bude přechodně zataženo a zejména dopoledne se tam vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Odpoledne už srážky ustanou, oblačnost bude od západu dál ubývat. No a odpolední teplota bude kolem 15 stupňů Celsia. No ale ten víkend nám to samozřejmě vynahradí. Jak sobota, tak neděle budou slunečními dny a ta odpolední teplota už se bude dostávat i nad 20 stupňů Celsia. V neděli čekáme dokonce teploty až na 23 stupních a tímto oteplování rozhodně nekončí, protože na začátku příštího týdne se možná dočkáme i letního dne, to znamená dne, kdy teplota vyšplhá až na 25 nebo dokonce nad 25 stupňů.
0: Nad 25, prosím o doporučení tam nahoru, je to zařídí, jo? Vy máte konexe, ne já.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Nehoda na devítce u Zlonína nebo odbočky na Zlonín. Pozor tedy na cestách. Zpožďuje to samozřejmě nejen individuální dopravu, ale i tu hromadnou, takže autobusy, které místem projíždí 348, 349, 369, 400, 410, 482. Můžete zatím tam, kam máte namířeno, aspoň textovou zprávu zahlásit, že vypadá to tak minimálně o půl hodinu déle zpoždění, bratru. No asi tak. Tomáš Kolmistr přidává další informace o dopravě.
3: Hezké ráno. Na D5 z Plzně směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Následná kolona pokračuje až do omezení na konci dálnice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem, celé to na zhruba 20 minut. Na okruhu směrem na D1 dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrbohovské spojce se tahne kolona od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark, zdržení asi 30 minut. Kamiony se táhnou už z Novopatské. V Průmyslové směrem do Hostivaře se popojíždí od Českobrodské ke spojce. V opačném směru tady na letiště se tahne kolona od sjezdu na Jesenici až za Barandov na 18. kilometr, regulují vjezdy do obou tunelů. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Letňany přes Libereckou dál až do Nové Povltavské před Blanku a na konci Nosavského mostu směrem do centra počítejte s omezením, pracují tam silničáři v pravém pruhu, kolona se tahne už od sjezdu na Pankrác.
0: Děkujeme pěkně, no a ty silničáři taky rychle dopracují.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
0: Kapela Činasky, pokračujeme dál ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. 6:45. Za chvíli Denisa a tipy do našeho kraje.

lidského vyprávění nechává prostor fantazii. Zazní původní písně Krištofa Marka v podání zpěvačky Venduly Příhodové nebo Kateřiny Bohatové, smyčcového kvarteta Unique Quartet a klavíru. Charitativní běh se koná od 16 hodin v Nymburce. Třetí ročník akce pořádají Městská knihovna, Gymnázium Bohumila Hrabala a další místní organizace. Můžete běžet nebo se projít podél Labe od SK Polaban na Vesláku, a to po 2-kilometrové nebo 4-kilometrové trase. Výtěžek ze startovného podpoří dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Náhrada za benzín se zvýší o víc než 7 korun na 41,80. Rakovník dá školám téměř 3,5 milionu korun na platy nepedagogů. A čekáme polojasno až jasno, odpoledne až oblačno a teplo.

0: teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Toušová. Náhrada za benzín při služebních cestách by se měla od 1. října zvýšit. Výši náhrady vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a když se oproti lednu ceny zvýší o víc než 20%, může rezort částku zvýšit. A přesně to se podle dat Českého statistického úřadu v srpnu stalo. Ministerstvo tedy nyní navrhlo zvýšení náhrady, říká jeho mluvčí Jakub Slavík.
1: Ministerstvo připravilo novelu vyhlášky, v níž navrhuje výši průměrné ceny automobilového benzínu 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad navýšit na 41 korun a 80 haléřů za litr. Návrh novely vyhlášky nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením.
0: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu a to na 44 korun a 50 haléřů za litr. Za benzín se vyplácí stále jenom 34,70, i když se na čerpacích stanicích prodává za částky i o 10 korun vyšší. Školy a některá kulturní zařízení v Rakovníku dostanou navíc necelých 3,5 milionu korun. Radnice jim peníze pošle například na financování mest nepedagogických pracovníků. Od začátku roku je musí platit města a obce. Část zvýšených nákladů pokryjí organizace z vlastních zdrojů. Dohromady jde o více než 10 milionů korun. Praha 1 vyčlenila 2,5 milionu korun pro firmy a neziskové organizace v oblasti sociálních a adiktologických služeb. Schválili to tamní zastupitelé. Část peněz půjde například na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením nebo terénní programy. Zbytek poputuje na prevenci a léčbu závislostí, včetně poradenství, říká mluvčí radnice Karolína Šnejdarová.
2: Na sociální oblast je vyčleněno 2 miliony korun, dalších 500 tisíc je určeno na služby adiktologické. Dotace lze využít na náklady vzniklé v průběhu roku 2026.
0: Sport. České tenistky postoupily do semifinále Billie Jean King Cupu. Po výhře nad Velkou Británií narazí v pátek na lepšího ze souboje Kazachstánu se Španělskem. První bod zajistila Češkám Bousková třísetovým vítězstvím nad Kartalovou. Nosková pak ve dvou sadách zdolala Bulterovou. Počasí. Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty 16 až 19 stupňů. Vád bude slabý severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Choceradi na 24,5 kilometru. Srazila se tam dvě osobní auta v levém pruhu. Je to před omezením a náhle se vybočuje. Na D5 z Plzně směrem do Prahy se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru. Kolona pokračuje až do omezení na konci dálnice. Tam se projíždí jen pravým pruhem. Zdržíte se asi 20 minut. A na okruhu směrem na D1 pozor za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Se zastavuje, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržíte se asi půl hodiny. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tady už středočeské dopoledne, tentokrát s Honzou Maculnem.
4: Už se chtělo říct s Ivetou Honzou.
3: Středočeské dopoledne.
4: Ale já ji vnímám, já ji cítím, že poslouchá a když ne, že se jí to donese, že je tak napojená za ta léta na to své vysílání mezi 9. a 13. hodinou, sebe menší chybu by mě holka neodpustila. Jo? A stejně se u toho bude smát svým zářivým úsměvem, který se sice intenzitou trochu vzdaluje, protože holka jde odpočívat. Tak nejen jí, ale i vám, kdo máte před dovolenou nebo dnes na dovolenou odjíždíte, ať se vám vydaří. S Janou zase za hodinu, skoro za hodinu.
0: Je to tak, krásné dopoledne.
4: Ano, i vám, co vás čeká v té naší první středočeské hodině vysílání po 9. hodině, tak poradíme vám, kde v pražských Modřanech zdarma zaparkovat a dál pokračovat veřejnou dopravou. Taky se vypravíme na Votičsko za dvěma mladými orly mořskými a na to se těším ze všeho nejvíc, protože navíc tím začínáme. Připomeneme si začátky dnešního devadesátníka Miloně Čepelky, miláčka publika divadla Járy Cimrmana, který se sám cítí především básníkem. No a k tomu vám samozřejmě budeme hrát. Jsem rád, že jste s námi. I s Jakubem Smolíkem, kapelou Nezmařit nebo Kim Wild.
3: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: středeční středočeské dopoledne, 9 hodin, 15 a půl minuty. Eveta odpočívá, dovolenkuje, no a hned dárek. Dárkem začíná můj záskok tady u vás v rámci dopoledního vysílání Českého rozhlasu. 90. Miloně Čepelky, no. Mám ho rád, dlouho jsme spolu spolupracovali. Prý na to jeviště, tenkrát před 60 lety, se docela dost ostýchal, styděl. Přesto je to miláček publika, miláček divadla Járy Cimrmana. Milon Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Vlastně není to jenom herec, celý život se cítí být především básníkem, je to rodák z Pohoří u Opočna a dneska slaví 90. Jo, tak je to knihomol.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas.
2: Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
3: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje. Ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku, nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
4: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
5: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
3: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z Vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímor nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvedou, odvezou.
3: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel. Začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
1: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
3: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: mladý východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: A přece si neodpustím ještě poznámku na téma osoby Miloně Čepelky. Kdybych měl být přesný, o lidech říká: lidi jsou pitomci, na tom trvám, a dá se to jakž tak snést jenom proto, že jejich pitomost má nespočet podob. Pěkný den, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
3: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
2: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Než se vrhneme na Boticko za Ornemořskými, nejdřív zastávka v Praze 12 v Modřanech. Abych byl úplně přesný, je tam nové záchytné parkoviště a můžou ho využívat řidiči. Je velmi v budoucnu, doufám, oblíbené. To je moje nějaká taková předpokládající věc. Přál bych si to, a ne, aby dopadlo toto parkoviště jako jiné parkoviště u středočeských nádraží, která s její prázdnotou, ale tady se to asi nebude dít, protože je přímo u tramvajové a autobusové zastávky nádraží Modřany, co autobusové, ale hlavně taky vlakové, no. Nabízí 52 míst, 3 místa jsou pro invalidy, parkování zadarmo, ale pozor, 12 hodin jenom.
1: Vy jste úplně prvním řidičem, který zastavil na novém parkovišti tady v Modřanech.
2: To byla náhoda, protože jsem tady zavážil modřanský biograf a jenom jsem potřeboval udělat nějaký papíry, svačinu.
1: Říká Antonín Epstein.
2: To kvituju, protože jsem tady kdysi projížděl a bylo to ještě tady nějaký bahnitý. Teď vidím, že to je pěkný.
1: Na parkoviště přijel v dodávce, se kterou po Praze denně rozváží různé zboží. Jak se vám ve městě parkuje s takhle velkým autem?
2: Zastavit dodávku je problém, v podstatě nelze jako zaparkovat podle předpisů. Denně musím jakoby porušovat nějaký pravidla. Objevou se všude na rozích železné sloupky, což si myslím z hlediska jako záchranného systému. Sanitka, policajti, hasiči nemají úplně pak tu situaci jednoduchou.
1: Čím by se to podle vás třeba dalo zlepšit?
2: Praha není nafukovací, takže to moc řešení nemá. Možná by si měli strážníci všímat aut, který parkují na těch vyhrazených místech pro zásobování. Častokrát mě chtějí pokutovat, že blbě parkuju a naproti jsou dvě místa, kde stojí prostě motorky na místě pro zásobování, což asi jako nic nezásobují.
1: Na novém parkovišti v Modřanech může stát zdarma. Vždy maximálně 12 hodin. Plocha vznikla úpravou dlouho nevyužívaného pozemku, říká vedoucí správy parkovacích objektů technické správy komunikací Jan Dvořák.
3: Došlo tady k odstranění náletových dřevin, vykácení stromů a bohužel prostě ty dřeviny byly tak rozsáhlé, že došlo k destrukci asfaltové plochy, takže bohužel se musela prostě velká část té plochy znova vyasfaltovat.
1: Práce stály 300 tisíc korun. Podle Dvořáka ale ještě neskončily.
3: Dojde k instalaci technologické kontejneru, kamerového systému a plánujeme ještě nějaké drobné přisvícení té plochy, tak aby tady bylo aspoň i v těch nočních hodinách řekněme vidět. Všechno vlastně závisí na tom, kdy se nám podaří projednat nová přípojka pro elektrickou energii.
1: Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové parkoviště využijí nejenom cestující přestupující na MHD směrem do centra metropole.
4: To parkoviště je skvěle umístěno u tramvaje i u železnice a zároveň u cyklostezky, která je velmi oblíbená, takže obyvatelé to mohou využívat nejen pro cestování, ale i když budou chtít sportovat.
1: Radnice podle ní nedostatek parkovacích kapacit řeší dlouhodobě.
4: Z každého veřejného setkání s obyvateli vyplývá, že parkovací místa jsou pro ně velkou prioritou a chtějí, aby jich bylo na Praze 12 víc. Proto se plánují nové parkovací domy, které by měly vzniknout v příštích pár letech.
1: Těch má být 5, například v Rytířově, Vazovově nebo Zimově ulici. Z Modřan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Další zprávy nejen z našeho kraje, ale taky i ty pražské a docela i podrobně v souvislostech, rozepsané s fotografiemi a třeba i danou nebo prodlouženou reportáží i na našem webu. Podívejte se střednichechy.rozhlas.cz anebo irozhlas.cz. I tam je to možné. Jedeme dál. Vyrážíme směr Orel Mořský, ale nevyrážíme k moři, ale kousek od Votic na Benešovsku. Štěstí v životě měli právě dva orly mořské, protože je těch ochránci přírody vypustili právě kousek od Votic, tak snad se jim bude dařit dobře. Jak to budou hlídat ti povolaní, tak to vám prozradíme v reportáži za moment.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: V záskoku za Ivetu Chlumskou 9.48 Honza Macoun v rámci středočeského dopoledne. A skvělá zpráva, která dorazila od pracovníků ochrany fauny Hrachov na Příbramsku. Vypustili totiž do přírody u Votic na Benešovsku dva orly mořské. Do stanice přišly jako mláďata začátkem června, když spadly s celým hnízdem ze stromu. Teď na svou cestu za svobodou dostali i vysílačky. Takže kdyby něco, bude jasné, kde jsou a možná i jak se jim daří.
1: Může po ně šáhnout?
2: No.
1: Jo? Tak se pojďte podívat.
3: Pavel Křížek, vedoucí ochrany fauny Hrachov, tady dává pokyn k tomu, aby se v odchytové voliéře chytil první z orlů mořských, aby mohl dostat vysílačku. Tak pane Křížku, teď my tady vidíme, jak orly krásně létají v té obrovské rozletové hale. To znamená, že jsou v dobré kondici a mohou ven.
4: Tak proto jsou tady, aby získali kondici, svalovinu pořádnou a můžou jít konečně ven.
3: Přichází váš kolega s obrovským
4: keserem a budeme chytat.
3: Tak, budeme raději tady ven teď na tu chvíli.
1: Luboši, finále takhle dobrý, ne? Takhle může být?
5: Zkrátil.
3: Poslední kontrola vysílačky, jestli je správně připevněná, tak aby orlovi nebránila v letu.
6: Dušan Rak, já jsem z firmy, která vyrábí ty vysílače. A současně česká společnost ornitologická. To má ten benefit, že vlastně když ten pták by někde měl nějaký problém nefatální, to znamená jako, že prostě se lehce zraní nebo vyhublej někde skončí, tak ta vysílačka dokáže jako dát o tom dopředu indikaci, že se nikam nepohybuje, že je teda furt živej, tak ho můžu vlastně sebrat a zase jího prostě ještě zachránit znova a třeba vypustit později. Takže to je jako další benefit toho, že tyhle ptáci z těch záchranných stanic dostanou sledovací zařízení.
7: Tak to můžu?
8: Řekni, jakým způsobem? Takhle ho pustí, takhle ne, ho hodíš jako minule?
4: Ne, dám ho na zem.
1: Tak hodně štěstí.
3: První z orlů se už tedy vznesl k nebesům a sledoval to i Stanislav Vyhnal, odborný lesní hospodář Plané nad Lužnicí, který přijel na místo nálezu jednoho z mláďat a dohledal pak i mládě druhé. Jak vám teď je?
9: No každopádně z toho mám radost, protože ono to i jsem byl moc rád, že se nakonec našli sponzoři, kteří prostě věnovali ty vysílačky. No a že prostě ty plánský orlíci budou mít svobodu a jsem moc rád, že to takhle dopadlo a že vlastně ty orlíci budou pod kontrolou, jestli nám někdy nedělají nějakou neplechu.
3: A jestli se pohybují a tím pádem to bude znamenat, že jsou v pořádku.
9: Tak určitě, to je předpoklad.
3: A během našeho povídání dostal vysílačku i druhý z orlů a i on se už teď v plné síle vydal na cestu za svobodou. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Ani s podzimem nekončí aktivita klíšťat. No a jak se bránit před těmito roztoči a hlavně nemocemi, které přenášejí, to poradí Dana Taclová ze středočeské krajské hygienické stanice po zprávách v 11 hodin. 9.52.

0: těším se na příští hodinu středočeského dopoledne. Nabídnu společně s Elenou i typicky podzimní věc, nebo vlastně rostlinnou plot, dýně. Kam na ně zajít, uslyšíte hned po 9. hodině po zprávách s Janou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Nová lávka přes Mlynařici v Milovicích by měla být hotová na začátku příštího roku. A bude polojasno až jasno, odpoledne až oblačno s teplotami do 19 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražily i další dodavatelé. Dělníci postaví v Milovicích

0: novou lávku pro pěší přes říčku Mlynařici. Most spojí dvě lesní cesty poblíž Tůní Josefov a ulice U Rozvodny. Radnice už vybrala firmu, která lávku za 3 miliony korun postaví.
1: Dřevěná lávka s ocelovou konstrukcí bude 2 metry široká a dlouhá téměř 9,5 metru. Na obou koncích budou dva sloupky, které zamezí vjezdu aut. Práce začnou do 2 týdnů a trvat budou 4 měsíce. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
0: Vedení Prahy plánuje vybudovat příměstský přírodní park na soutoku Berounky a Vltavy. Měl by zasahovat i na území středočeských Černošic. Zhruba 1300 hektarů velký park má sloužit k ochraně přírody, k rekreaci i udržitelnému zemědělství. Hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavi koupí za zhruba 80 milionů korun přes 13,5 hektaru. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
2: Území v soutokové oblasti Vltavy a Berounky má obrovský ekologický potenciál. Nachází se zde významné mokřady, záplavové území Lipanského potoka i plochy vhodné pro budování tůní a zadržování vody v krajině.
3: Sport.
0: Hokejisté Mladé Boleslavy zvítězili ve třetím kole Tipsport Extraligy na ledě Sparty 5-3. Dvě branky vstřelili Středočeši do sítě Pražanů od modré čáry. Autor té vítězné, obránce Filip Pavlík, po utkání chválil své spoluhráče za to, jak bránili golmanovi Sparty ve výhledu.
4: Všeobecně se snažíme tlačit do brány, aby tam někdo byl, aby tam dělal bordel a clonil tomu golmanovi, aby samozřejmě neviděl, takže o to víc my se budeme a snažíme házet to do branky a když to prolítne samo nebo to někdo tečne, prostě je to jenom dobře.
3: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D5 se z Plzně směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici na 6. kilometru se dojíždí do kolony hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Pokračuje až na okruh k Ořechu na 19. kilometr a osobní auta popojíždí od 3. kilometru, takže zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Popojíždí se už od sjezdu na Vestec. V Novopatské se sune kolona směrem k okruhu od sjezdu Zegbelské za sjezd na Satelice. Tam řeší nehodu dvou nákladních aut v pravém pruhu. A na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se táhne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Zdržení asi 15 minut a plná je i průmyslová už od Poděbradské. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách pokračuje středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
5: Pěknou středu přeji.
3: Středočeské dopoledne.
5: Chrchlání, kýchání, malátnost. Necítíte se ve své kůži? Jarka Vykoupilová pomůže do vašeho těla dodat nějaké bylinné přípravky pro posílení imunity. Tak co pak chcete, aby vám teklo z nosu? Jo a mimochodem, pojďme na samozběr, do místa, které znáte velmi dobře z našeho kraje. Začíná podzim a s nimi podzimní samozběry a jedním z míst, kam můžete pro čerstvé ovoce a zeleninu vyrazit, je farma Vraňany Umělníka. My jsme tam vyslali hlavně pro dýně Elenu Chomátovou, za chvíli se uslyšíme.
3: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Tady je středočeské dopoledne, 10 hodin 15 minut. Dobrý den, přeje Honza Macoun. No tak, kdo máte chuť natrhat si čerstvé ovoce nebo zeleninu? Na farmě Vraňany, nedaleko Mělníka, právě probíhají samozběry. No na podzim aktuálně lákají také na dýňový svět. A na místě, nevím jestli z dýní nebo bez, ale na Chomátová, ta, která nám řekne víc. Tak hezké dopoledne přeju.
1: Hezké dopoledne.
0: Ellen, tak jak to na místě vypadá, co si tady v září, tak můžeme nazbírat mimo těch dýní a vůbec jsou tam lidi?
1: Tak na samozběr do Vraňan v těchto dopoledních hodinách dorazilo několik lidí, co jsem tak koukala, tak někteří si přišli pro švestky, tady ta cena se pohybuje okolo 50 korun za kilo, také jsem koukala, že si lidé nosí cibule a hodně také česnek, takže to tu vše najdete. A ve foliovnicích probíhá také samozběr paprik, kde se cena pohybuje 45 korun za kilo. No a farma Vraňany je známá svým samozběrem jahod, tak pokud byste na ně dostali chuť i teď v září, tak je tu možnost například hned zítra od 17 do 18 hodin vyrazit na jejich samozběr.
0: A
1: ještě zmíním, pokud na samozběr vyrazíte takhle ráno nebo v dopoledních hodinách, tak určitě nepodcenit oblečení, ty rána už bývají chladnější.
0: Já už jsem čekal, že Ellen pozve směr Egypt, nějaké letadlo a letíme zároveň na dovolenou a na jahody, ale to jsou ty egyptské červené, vlastně jenom voňavé, ale nijak chutné. Takový ten výběrový molitan. Každopádně součástí podzimní sezóny je i dýňový svět. Co všechno tady na ty návštěvníky čeká, když dorazí?
1: Ano, přesně tak. Dýňový svět už je tu pro návštěvníky otevřen a bude tu po celý říjen. No a co tu na návštěvníky čeká, tak kromě toho, že se tu můžete kochat podzimní výzdobou, tak si tu návštěvníci mohou projít dýňovou stezku s úkoly pro děti. Zároveň si tady můžete vybrat svoji dýni a na místě si ji tu vydlabat a ozdobit, anebo si ji odvést domů a tvořit až doma. No a pokud byste dostali chuť na něco dobrého, tak tu najdete například dýňový koláč, dýňové noky a nebo třeba dýňovou pomazánku.
0: Po takovém dni stráveném právě tam u vás, teď ve Vraňanech, mám pocit, že už bych dýni po zbytek roku opravdu nepotřeboval vidět, cítit ani chutnat. Každopádně je to milé, vyražte. Nevím, jak je to s vlakem, autem to bude jistější, bude kde zaparkovat.
1: Tak samozřejmě je možné zaparkovat přímo u samozběru, kde je velké parkoviště. Stejně tak je možné zaparkovat i u prodejny. No a pokud sem vyrazíte hromadnou dopravou, tak nejblíž k místu je vlaková zastávka Mlčechvosty. To je od farmy vzdálená nějakých 7 minut chůze.
0: Ellen, moc pozdravuj místní hujerově, co jsi přišli natrhat švestičky pro své nadřízené. Každopádně doufám, že tam ještě něco zbyde, když jsme udělali teď milou pozvánku právě tam z Vraňan umělník. Do dopoledního vysílání a přihlášení kolegyně zatím bez švestiček a dýně Elena Chomátová. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka a dabérka Stanislava Jachnická.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinacea, známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Klíště nemá diář a neví, že už jsme léto odpískali, čím mu na podzim usnadňujeme práci. I to budeme řešit po zprávách v 11 hodin. Klíšťata, encefalitída, zkrátka všechno to ble, brr, co nabízí právě tahle minimální, co se do velikosti týče, potvora s velkými možnostmi.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
2: Teď Dalibor Janda, 10:30.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: z mých nejoblíbenějších, nejmilovanějších kolegů a jsem rád, že jsem mohl být jeho kolegou přes 20 let. Spolupracovali jsme spolu na knižní hitparádě. Byl Miloň Čepelka. No a navíc, dneska to vyšlo, rovnou narozeniny a přání všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu. Posíláme Miloni úsměv a neboj. Do divadla nepřijdu a nebudu už po tobě nikdy chtít vstupenky. Trochu lžu.
1: Je to taková těžko přeložitelná slovní hříčka. Doslova to zní, kolik třešní, tolik višní, ale pravý smysl...
2: Jen ať si pindá, na to my jsme zvyklí. Šup, šup, šup.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září. Do konce roku zbývá jen 99 dní a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Ty provedl francouzský astronom Urbain Le Verrier. O svých výsledcích informoval německého kolegu. Galle ještě týžden z berlínské observatoře planetu Neptun přesně našel a identifikoval. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938.
5: Volám vás všetky bez výjimky. Od leva do prava, od poslední výsky až k tomuto hlavnímu městu, od Aše až k Jasině, všetky bez rozdílu volám vás.
3: O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
6: Všechny krásy světa.
3: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolo.
7: Kdo to sakra je?
3: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
8: Jsem princ Jasoň.
3: 75 je fenomenálnímu hokejovému střelci z Kladna, Milanovi Novému. A já přeju krásný první podzimní den.
0: Děkujeme pěkně, přidávám se i já. Pozdravit můžete někoho přes náš formulář prostřednictvím stránek středníčechy.rozhlas.cz. Když ho vyplníte, stihnu odvysílat váš vzkaz a potěšit v prvním podzimním dnu vaše blízké kamarády, známé nebo nadřízené. Tak písničky se vzkazem po zprávách ve 12 hodin. Skoro jako na lusknutí. Ale tím hodně přeskakujeme, protože za necelou, přesně za 15 minut bude 11 hodin, tak Jana přichystá zprávy, ve kterých se dozvíte další informace, třeba že vedení hořovické nemocnice připomíná vznik zařízení, jak se budou ty 70. slavit, nebudu ani odhadovat, ale třeba se to ve zprávách dozvíte. Vy místní, jak se říká, třeba modří vědí. Docela do času zpráv v 11. Marek Ztracený, Tomáš Linka, Beatles, anebo Jan Nedvěd.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Škoda JS bude výhradním dodavatelem pohonů pro malé modulární reaktory britské firmy Rolls-Royce SMR. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění. Bude polojasno až jasno, později oblačno s teplotami do 19 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké dopoledne. Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonů pro její malé modulární reaktory. Mělo by jít o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
4: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů takzvaných regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v Česku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, vysvětluje

0: Policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
1: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly při vědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
0: Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř miliardu korun by měla vzniknout v roce 2030.
2: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, dvě tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby si školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengtu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 se zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 6. kilometru se zastavuje kolona, pokračuje nesouvisle až na okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to asi na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. A ve Kbelské směrem do Hloubětína počítejte s kratším zdržením mezi Novopatskou a Poděbradskou. V Novopatské směrem na okruh stále překáží po nehodě dvě nákladní vozidla za sjezdem na Satalice. Kolona se táhne od nájezdu ze Kbelské. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeský host.
4: Chvilka po 11. hodině, středa 23. září 2026. Zdraví vás v záskoku za Ivetu Klumskou Honza Macoun. Na téma je jasné, host už sedí naproti mě. Budeme se bavit hlavně na téma klíšťata, vůbec celý ten jejich život, jaký je a vůbec co nám přináší, co nám bere. Klíště navíc nemá diář, neví, že už jsme třeba teď léto odpískali, čím mu usnadňujeme na podzim práci, kterou babskou radu raději neposlouchat. No a když už po setkání s klíštětem nestačí říct, to přejde. Pozvání přijala doktorka Dana Taclová ze Středočeské hygienické stanice. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Středočeský host.
4: Paní doktorko, hned první písnička tematicky, pojďme si ji poslechnout.
6: Slyšíš v noci z boudy tichý vzdech,

0: Doktorka Dana Taclová vede protiepidemický odbor krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Ještě jednou vítejte u nás, pěkný den přeji.
1: Ještě jednou den.
0: Kdybyste byla klíštětem, co byste na následech ocenila úplně nejvíc?
1: Nejvíc bych ocenila, kdybyste chodili do přírody v oblečení s krátkými kalhotami a s krátkými rukávy, kdybyste si sedali do trávy, nejlépe v křovinatém podrostu, dlouho tam pobyli a přišli domů a ani vás nenapadlo se prohlédnout svoje tělo.
0: Jinak, kdyby klíšťata psala recenze na Houbaře, tak co bychom od nich dostávali za 5 hvězdiček?
1: Já si myslím, že to souvisí s tím, co jsem říkala před chvilkou, jednoznačně.
0: Určitě, ale věříte tomu, že když se řekne klíště, protože člověk, když se ho představí na nějaké fotografii, tak si řekne fuj, automaticky, pro mě tedy. Někdo, kdo se o to zajímá, může mít proto vášeň, řekne krásné. I když, myslím si, že každý z nás taky zná ještě jeden druh klíšťat. Pojďme si připomenout, to budete znát.
2: No, naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho na midli. Lehni si na stůl, táto.
3: Ano, mámo.
2: Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
0: Legendární možná přijde i kouzelník a scéna Kaiser Labus, kdy Kaiser ve svých nějakých elastiákách nebo v čem se přicucnul za krk a hezky si sosal. Sosají klíšťata nebo nasávají nás klíšťata i v ten podzimní a zimní čas?
1: Zimní čas si nejsem jistá, ale protože podzimní čas v posledních letech ze svého začátku nejde moc odlišit od času letního, tak určitě ano.
0: Když se řekne, že máme podzim a tedy ta klíšťová aktivita je... asi spojená s tím, jestli je vlhko, protože jak jsem četl, tak někde klíšťata žijí, vlastně nepotřebují pít, ale potřebují alespoň vlhké prostředí. Takže když se střídá déšť, když se střídá slunce, je to pro ně ráj?
1: Dá se to tak říct. A hlavně, když se střídají chladná rána a teplá odpoledne, když se pak koncentruje vzdušná vlhkost, tak to jim úplně stačí.
0: Má klíště větší problém s chladem anebo s tím vyschlým bydlením? S chladem.
1: Určitě s chladem.
0: Klíšťata nevidí nebo vidí špatně? Jak to, že vidí na nás?
1: Oni spíš vnímají změnu teploty a změnu koncentrace kysličníku uhličitýho, který se okolo nás koncentruje.
0: Takže když klíště prochází různými vývojovými stádiemi, tak kdyby, když se na to podíváme, jak to vypadá, tak samička má přece mnoho vajíček, ale tolik klíšťat to není zas tak, jako že by bylo zamořeno v lesích právě jimi. Takže asi jim něco chybí, předpokládám, v ten daný okamžik.
1: To já nevím, to nevíte. Nedokážu říct, já nejsem tady jakoby odborník na klíšťata, ale, na hmyz, to pardon, to
0: ale
1: nemůžu.
0: Ale co jste odbornice, tak to je ta, která nám taky dokáže říct, co klíšťata dělají za paseku s naším zdravím.
1: Klíšťata působí jako vektor, čili přenašeč, více onemocnění, není to jenom lymská borelioza a klíšťová encefalitída, ale tyhle dvě nemoci jsou klíčové v tom, co klíště přenáší.
0: A ať máme představu, víte nějaká čísla?
1: Čísla jsou ale relativní a musíme vztahovat ty čísla. Já jsem si tadyhle vytáhla pár čísel. A ty čísla potom, až je budu říkat, tak můžou být trochu zarážející a mohlo by vzniknout zavádějící vysvětlení jejich rozdílu. První klíšťová encefalitída, ta je stabilní ve, řeknu, 2-3 roky dozadu, bývá to kolem 30 případů, mluvím o Středočeském kraji, 30 až 50 případech za rok. A množství hlášených onemocnění klíšťovou encefalitidou je víceméně stabilní a nemění se. A to souvisí s tím, co budu říkat o hlášených případech lymezské boreliózy. od května loňského roku se radikálně změnil systém hlášení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, kdy hlášení z jejich ambulancí přichází plně automaticky. Oni nemusí vyplňovat žádnou hlášenku, nemusí posílat žádné hlášení datovou schránkou. Zkrátka, jakmile vloží diagnózu do pojišťovenského systému, vidíme ji i my.
0: To znamená zpřesnění, jinými slovy.
1: Ano. Ano, takže třeba nejradikálnější posun je z roku 2025 a 2026, když jsme měli v roce 2025 vykázáno ve Středočeském kraji 940 případů, mluvím o období od ledna do září, do teď, jo, mám, abych měla čerstvé číslo za rok 26. A takže ve srovnatelném období 25 jich bylo 944 a letos jich je 1659. Ale to neznamená, že se zdvojnásobil počet onemocnění, jistě ne. Ty lékař, teď ještě u lymské boreliozy je důležité to, že ona jak má různé projevy, tak lékař tu diagnózu zadá, ano, bez toho, aby ji měl serologicky ověřenou. A pak už se nám to větví a takže jenom vykřiknout, že se zdvojnásobil výskyt k onemocnění lymskou boreliozou, není úplně přesný. Srovnala jsem kraje, které jsou srovnatelné svojí velikostí a počtem obyvatel se Středočeským krajem, takže kraj Jihomoravský a vzala jsem Prahu a ty čísla jsou řádově stejná, žádný velký rozdíl. Všichni jsme zaznamenali ten přeskok mezi rokem 2025 a 2026.
0: Ale ta praxe máte, tak předpokládám, že dokážete tak nějak usoudit, a to si řekneme za chvíli po písničce, jestli jsme na vzestupné, sestupné tendenci, anebo jestli jsme v nějaké rovině a je to stále stejné. A vůbec, jak moc nás trápí klíšťata, jejich funkce do našich životů a zároveň, jestli je taky možné proti tomu, co způsobují, očkovat. Protože mám pocit, že ne u všeho.

0: 11. hodina, k tomu 16. minuta. Tady je středočeský host dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Dnes tady ve studiu mám hosta, se kterým se bavím na téma klíšťata, klíšťová encefalitída a vůbec nemoci s ním související a s jejich životem. Pro náš život to má neblahý vliv. My si můžeme vlastně s paní doktorkou Danou Taclovou ze středočeské hygienické stanice i povědět vlastně nejenom o něco o prevenci, ale vůbec o tom, jak my se chováme ke svému zdraví a jestli se očkujeme, neočkujeme, protože to, víte, předpokládám všechno jako paní doktorka. Povězte, čísla boreliozy, řekli jsme si do vysílání, že by to nemělo být, jak se říká, bráno, jakože wow, protože je tam velký skok, protože vlastně to vykazování těch nemocí funguje trochu jinak, než na hlášení v dobrovolném v uvozovkách lékařů, ale že když se zapíše ta diagnóza, takže už se to s vámi spojí, je to tak?
1: Je to tak.
0: Pojďme si říct, lymská borelioza, jak se projevuje, jsme my vůbec jako osoby ke svému zdraví pozorní? Když chodíme do lesů, dáváme si na sebe pozor, dáváme si repelenty a vůbec jsme očkovaní?
1: Tak musíme odlišit ty dvě onemocnění. Budeme se muset zvlášť bavit o lymské borelioze a klíšťové encefalitidě.
0: Ano.
1: Ty nemoci mají něco společného a něčím se radikálně liší. Společný mají vektor, to znamená přenašeče, a to je klíště. I když lymeská borelioza může být přenosná i jiným vektorem, ale to necháme stranou. Mají společnou inkubační dobu nebo délku inkubační doby, ta je nejčastěji 7 až 14 dní s tím, že může být třeba i 3 až 20, ale počítejme 7 až 14 dní. A také mají společný zdroj nákazy. A zdrojem nákazy jsou hlodavci, domácí zvířata, které se pasou v terénu, anebo zvěř.
0: Uhum.
1: To je klíšťová encefalitída, 10 vykřičníků, se přenáší nejen tím vektorem, tím klíštětem, ale je možné se s ní nakazit i konzumací nepasterizovaného mléka a výrobků z něj. Jsou na Slovensku popisované epidemie ve spojitosti s konzumací sýrů ze salaší, které byly vyrobeny z nepasterizovaného ovčího mléka, prosím.
0: Ano.
1: A není to úplně výjimečná záležitost.
0: Četl jsem právě informace ze Slovenska, původně jsem jim přikládal vlastně takovou váhu spíš k bulváru, ale pak, když jsem se dočetl víc informací, tak to vlastně je zásadní. U nás se to objevuje také.
1: Nebývají hlášené tyto epidemie, ne, spíše na tom Slovensku, protože u nás ani v Beskydech si myslím, že ten chov ovcí a výroba a popularita konzumace těch sýrů ze salaší není taková. Naštěstí se nám to...
0: Až přiveze maminka dárek ze Slovenska, nebude to úplně optimální. Asi
1: opatrně.
0: Velmi opatrně.
1: Opatrně.
0: Ta pasterizace, jenom kdyby nevěděl někdo, co to je...
1: Alespoň 80 stupňů. Přehřátí mléka na 80 stupňů po určitou dobu.
0: Takže vytáhneme konečně ten hrnec ještě po babičce, ve kterém se dělalo
1: to
0: mléko.
1: No, ale to pak není ta... parenica tak dobrá, ty korbáčiky a tak dále a tak dále. Tak, to byly společný prvky a první, které je odlišuje, je ta klíšťová encefalitída přenesená konzumací mléka a dál se liší tím, že lymeská borelioza je bakteriální onemocnění, klíšťová encefalitída je virové onemocnění, je zásadní rozdíl. A ten zásadní rozdíl je v tom, jak léčit ta onemocnění. Máme-li onemocnění bakteriální, máme po ruce zbraň a to jsou antibiotika. A ty antibiotika také nasazujeme. Bohužel přímé antivirotikum na virus klíšťové encefalitidy zatím není k dispozici a tak léčíme symptomaticky pouze příznaky anebo se snažíme zabránit zhoršení těch příznaků.
0: Dá se říct, jaká je nemocnost klíšťat a přenos do našeho těla, která jsou infikovaná, kolik jich je?
1: No, to se tedy nedá, vzhledem k obrovskému množství tady těch...
0: Já jenom, že nehoda no, není náhoda. Že
1: nehoda by... není náhoda, ale jako jestli směřujeme k projektu Klíšťata ve městě, který zpracovával Státní zdravotní ústav a Biologické centrum Akademie věd, tak tam došli k pro ně překvapivému zjištění, že ve městech je víc podílu nakažených klíšťat než v lesních a lučních porostech. A docela radikálně. Jim vyšlo, že v městských parcích je 44% klíšťat nakažených a v lesích a v přírodě asi kolem 15%. Ale zkoumá to jenom tady to centrum a vlastně aktivitu klíšťat sleduje Český hydrometeorologický ústav, má odkaz přímo na jejich stránkách, to je podle mě zásadní. Jako.
0: Děkuju za informace. Je pravda, my jsme si i dneska povídali v rámci ranního vysílání s meteorologem Pavlem Karasem na tohle téma, jaká je aktivita klíšťat pro nadcházející dny. Dostaneme se k tomu později.
2: Středočeský host. Hudební kavárna Pavla Vítka. Jan Hazen Erl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeské dopoledne a taky k tomu středa a...
1: Středočeský host.
0: Může se stát, že půjdeme do lesa, aktuálně k tomu počasí vybízí, aktivita klíšťat je na úrovni, ve své podstatě je to relativní, protože klíšťata sají, obzvlášť když jsme si řekli, že vlhko a střídání raných, nízkých a potom vyšších teplot, no to je jejich ráj. Takže než poslechneme Michala Tučného a posnídáme třeba v trávě, tak si myslím, že by člověk měl být obezřetný, protože klíště to je taková vlastně, říká se, že my jsme takovou biologickou továrnou, ale z toho, co dokáže vyprodukovat klíště, tak to je taky pěkná továrna na různé nemoci a co dokáží šířit. Začali jsme tady s paní doktorkou Danou Taclovou povídání na téma borelioza, na téma ještě tu druhou hlavní klíšťová encefalitída. Jak se v tom máme vyznat? Když už nás kousne, tak zarazí nás ten projev, všimneme si vůbec toho, anebo existují kousnutí, potom člověk nemocný, ale vlastně ani nevíme, jak se to stalo.
2: Pokud bude klíště nakažený nebo bude přenášet bakterie, která způsobuje limeckou boreliozu, s největší pravděpodobností se do týdne v místě zákusu toho klíštěte objeví červená skvrna, která se bude šířit do okolí a taková zvláštnost je, že centrálně ta skvrna vybledá. Tato skvrna může ale vzniknout i na místě, kde člověk vůbec nezaregistroval přítomnost klíštěte, protože tu boreliozu můžou přenášet i nižší vývojová stádia klíštěte, nymfičky, a nymfa je tak malá, že je k přehlédnutí a zkrátka nemusí být vůbec na tom tělesném povrchu zachycena. To je v uvozovkách výhoda nebo rozdíl mezi projevama limeské boreliozy a klíšťové encefalitidy, protože po zákusu klíštěte, které bude přenášet virus klíšťové encefalitidy, žádná takováhle skvrna nevzniká. Může samozřejmě vzniknout červená skvrnka, ale nebude se chovat tak jako ta takzvaná erytéma migrans, putující zčervenání, které je typické pro tu limeskou boreliozu.
0: To znamená, že vlastně ve své podstatě očkování je tou nejlepší cestou?
2: No, očkování je samozřejmě výborná cesta, ale očkování máme v současnosti pouze proti té klíšťové encefalitidě. Očkovací látka proti limeské borelioze se vyvíjí, studie vycházejí velmi slibně, ale není jednoduché, nebo nebylo jednoduché vyvinout účinnou vakcínu proti původci limeské boreliozy, protože ona mění svoji antigenní strukturu a mění své vnitřní složení a bylo velmi těžké zacílit účinnou složku vakcíny tak, aby byla opravdu proti tomu původci limeské boreliozy účinná.
0: Jinými slovy, je chytrá.
2: Velmi chytrá.
0: Jak moc?
2: Velmi.
0: No, zkuste to ještě popsat nějak jako lidsky, protože při představě, že...
2: No, umí se měnit, uniká.
0: Takže vlastně ten vývoj, který trval mnoho let, tak vlastně ještě, ač vypadají ty studie slibně, tak to přece jenom ještě nějaký pátek trvat bude, než se to všechno
2: stálí. Asi ano. Není to jednoduchá záležitost.
0: No jo, ale když budeme, ať už jedno, druhé nebo třetí v rámci klíštěte, když už nás přisaje infikované klíště, proč nemáme odkládat tu návštěvu toho doktora, proč radši máme risknout tu frontu u toho lékaře?
2: Já myslím, že fronty... Protože pokud podchytíme projevy limeské boreliozy už ve fázi toho prvního stádia nebo toho viditelného stádia okem, tak asi žádný rozumný člověk, se domnívám, nebude tu návštěvu lékaře odkládat. U klíšťové encefalitidy je problém v tom, že probíhá dvoufázově a s odstupem zase několika dnů u toho člověka se projeví takzvané chřipkovité příznaky. Teplota, bolest hlavy, bolest kloubu, ale ne vždy člověk přičte tyto příznaky nebo si je spojí s tím, že třeba před týdnem si někde odstranil klíště, to je problém. Pak nastává u průběhu klíšťové encefalitidy jaký latentní období klidové a pak u některých jedinců se začnou projevovat ty obávané příznaky encefalitidy, čili zánětu mozku, které můžou být spojené se světloplachostí, bolestí hlavy a bohužel i s omezením nebo poruchami hybnosti.
0: Když dostaneme rýmu, tak víme, že to bude mít vlastně pár dnů tomu konec. Jak je tomu u těchto nemocí? Je to na dlouho?
2: Je to na dlouho. U obojí, pokud se účinně, problém je se zásahem u klíšťové encefalitidy, protože jsem už řekla jednou, že přímý lék, přímé antivirotikum nemáme, ale můžeme kontrolovat stav protilátek, nebo lékařna bude kontrolovat stav protilátek a včas upraví režim váš, dostanete nařízeno klidový režim, šetřit se, pozorovat, aby se nerozvinula, nepřecházely, nepodceňovaly se příznaky, jako je světloplachost, bolest hlavy, tím to většinou začíná, to nebezpečné druhé stádium.
0: Já jsem vám říkal během písničky, že kolegyně právě onemocněla boreliozou a vlastně trvá to, ta nemocní putuje už několik let, nejvíc bolesti hlavy, které jsou vlastně až k zešílení, jak ona říká, a taky mám pocit, jako kdyby sešla, jako velmi rychle, protože je to vyčerpání, předpokládám asi.
2: Vyčerpává, protože organismus umí, nebo borelie se umí v organismu hezky ukrýt a tamtud škodí dál, má zvláštní i serologické projevy, to znamená hladina protilátek je o něčem vypovídá, ale ne úplně přesně o stavu a průběhu té nemoci. Takže limeská borelioza, pokud máme štěstí a včas se zasáhne podáním nějaké rozumné dávky antibiotik, tak se nemusí dostat do toho stádia, o kterém jste hovořil, ale bohužel v některých případech zase po určité době latence se můžou projevit, typické jsou bolesti hlavy a bolesti velkých kloubů. Kruté bolesti velkých kloubů k tomu taky patří. A můžeme skončit v únavovém syndromu, chronickém únavovém syndromu, vyčerpáním.

0: středočeské dopoledne a středa host v našem studiu, tentokrát Dana Taclová, která vlastně velmi dobře ví, jak je to s námi v kraji, v republice s očkováním, jak to je s tím naším hlavním vlastně tématem, třeba klíšťata, která přináší nemoci, které nám pěkně zavaří, možná do budoucna, když budeme laxní, na jedno je očkování, na jedno není. Pojďme ale možná odstartovat tím, že ne každé očkování je stoprocentní. Říkám to správně?
1: Nevím, stoprocentní není, prosím, v životě nikdy téměř nic. Jestli myslíte stoprocentní účinnost, ano, tak to jistě žádné očkování nemůže mít ani stoprocentní účinnost, protože každý člověk je jinak imunokompetentní, ale zrovna vakcína proti klíšťové encefalitidě má účinnost velmi hezkou, vysokou a je to spolehlivá vakcína.
0: Řekla jsem to záměrně, protože třeba moje mamina, když šla na první nějaké očkování, tak než šla, tak už nikdy nedostanu tu nemoc, jo? Protože to bylo na téma chřipka a já mámo. Buďme při zemi, takhle to nefunguje. Je třeba si říct, že i přesto tu nemoc můžeš získat, ale bude mít asi lehčí průběh.
1: Ano, dá se to tak říct. Dá.
0: Tak je teď vůbec vhodný čas na očkování?
1: Je vhodný čas na očkování. Když se vakcinace proti klíšťové encefalitidě u nás zaváděla, tak se dost radikálně doporučovalo očkovat pouze v takzvaných chladných měsících roku, ale jak šel čas a jak probíhaly další a další studie, tak se zjistilo, že se může začít očkovat prakticky kdykoliv. To očkování je třídávkové s několika měsíčním odstupem mezi těmi jednotlivými dávkami a ta prvotní, snad ani ne obava, ale opatrnost vycházela z toho, co by se stalo, kdyby člověk onemocněl mezi aplikací první a druhé dávky, kdyby ta první dávka byla aplikovaná třeba v květnu a druhá měla být v červnu a mezi tím se přisálo klíště. Studie časem prokázaly, že to vůbec nemá vliv, že určitě ta první dávka vakcíny nezhoršuje a nekomplikuje průběh toho případného onemocnění, takže se už několik let ustoupilo od toho striktního, nebo relativně striktního požadavku na to vakcinovat pouze v chladných měsících.
0: Tím pádem vlastně můžeme to spojit i s tím, že očkování proti chřipce, dá se to vlastně i v tom stejném období, nevadí to asi?
1: No, nevadí to. Nevadí, ale
0: Doktor řekne sám.
1: Tak, tím to je můžeme čistě na úvaze uzavřít ošetřujícího lékaře, jestli se rozhodne.
0: Zajímá mě aplikovat to jako laika, těch vakcín, těch výrobců samotných. Je víc, anebo je jenom jedna? Jak to funguje vlastně? Jaká je nabídka obecně?
1: Nabídka je pestrá a ten nebo pestrá je bohatá. A myslím si, že na trhu jsou maximálně dvě ty vakcíny toho času. A ta, která jsem si jistá, že je na trhu, je dostupná.
0: Kolik nás to bude stát z kapsy, nebo hradí to pojišťovna, nebo jsou nějaké možnosti?
1: Jsou rozšířené programy, které přispívají na vakcinaci a nejsem si teda jistá, jestli málo kdo asi v tom příspěvku na vakcinaci cílí pouze a jenom na tu očkování proti klíšťové encefalitidě a k cenám nemám přehled. To
0: Takže nás čeká, když se rozhodneme o tom, že očkování ano, třikrát?
1: Třikrát, ale tím to nekončí. Vakcinace proti klíšťové encefalitidě se musí opakovat v průběhu 7 až 10 let po té poslední dávce z toho třídávkového základního schématu.
0: Takže tetanovka, můžeme to spojit ve své podstatě, protože vím, že doktorka mi dělala protilátky a říkala, vy to máte hezky, vychází vám to po 10 letech nebo po 12, nějak to bylo. Tak zeptat se, objednat se a pro své zdraví taky něco udělat, protože člověk
1: asi
0: může
1: by nebyl problém jeden den aplikovat vakcínu proti tetanu a proti klíšťové encefalitidě. Záleží na tom lékaři.
0: Která rada o klíšťatech je podle vás nějakým nejodolnějším českým folklórem?
1: No, jestli směřujeme k tomu nemoudrému nápadu klíště pokapat olejem a nechat ho pojít a pak ho teprve kroucením odstraňovat, směřujeme k tomu,
0: ano,
1: tak to je úplná, to je špatně, protože když klíště pokryjeme nějakým tukem, tak se začne dusit, během toho dušení začne zvracet a protože jak původce klíšťové encefalitidy, tak boreliozy žije v zažívacím traktu, tak se do té ranky, kterou předtím účinně vytvoří, doslova vyzvrací a nazvrací vám do ní velkou infekční dávku.
0: Jinými slovy, nedělejte to, teď jste slyšeli, proč.
1: Nedělejte to, opravdu to nedělejte.
0: Jsou jiné způsoby, řekneme si za chvíli, jak přesně, jak dobře a hlavně člověk, předpokládám, že stále lidi chybují v tom.
1: Tak kdo to tím klištětem kroutí a kdo ho polejvá olejem, protože mu to kdysi řekla maminka nebo babička, tak dělá chybu. Základní jednoduchý způsob odstranění je vyvyklat, vytáhnout a když, nedej bože, se to klíště takzvaně přetrhne a zůstane v té rance ta hlavička, tak to není žádná tragédie, protože v té samotné hlavičce není žádný rezervoár toho původce toho onemocnění. Takže stačí vydezinfikovat a hlídat si tu ranku. Středočeský host.

0: Paní doktorka Dana Taclová, hostem středečního hosta vysílání Českého rozhlasu. Máme před sebou závěr povídání. Nakousli jsme povídání o klíšťatech, o nemocech, které nám předávají a vůbec, jak dlouho se ty nemoci u nás zdrží, dají-li se vůbec léčit a vůbec je nějaké očkování. A taky jsem v prvním vstupu zmiňoval Pavla Karase a vlastně informace o aktivitě klíšťat. Pojďme si to připomenout.
1: Tak samozřejmě ta aktivita se bude zvyšovat právě při těch slunečnějších, suších a teplejších dnech. Takže když vyrazíte samozřejmě o víkendu na houby, tak bych se určitě nějakým způsobem chránil. Repelent, čepice a samozřejmě při návratu z leta důkladná prohlídka celého těla.
0: Důkladná prohlídka, kam se nejčastěji schovávají ze zkušenosti. Na mě klíšťata vůbec nejdou, co na vás?
2: Na mě nejdou také, ale vím, kde jsou, třeba na moji dceru ano, a vím, kde jsou kritická místa, a to jsou všechna místa, kde je stenčená kůže a ještě pokud možno se v těch úsecích ty kůže člověk hodně potí. Hmm. Takže důležitý jsou třísla, loketní jamky u žen pod prsy prostor, to je hodně citlivé místo a podkolení jamky, prostě všude, kde je tenká kůže,
0: a
2: která se potí.
0: Tam, kam není vidět, ani pořádně.
2: A samozřejmě, takže při té obhlídce po návratu z lesa nebo vůbec z přírody je vhodné využít při nejhorším zrcadlo a při nejlepším někoho, kdo vám s tou prohlídkou pomůže. No,
0: protože my se přes ten pupík taky nikdy nevidíme, takže není to nikdy stoprocentní, ale aby bylo, tak musíme požádat toho druhého či druhou. Pojďme si říct, když už půjdeme o víkendu na houby, do lesa, na procházku, ne, spíš na ty houby, tam, kde jsou, než začneme nadávat, že se nám už nevejdou do těch košíků a zapomeneme třeba, že klíšťata tam jsou, že si nás hlídají. Na druhou stranu můžeme být i předem připraveni, protože existuje klíšťapka.
2: Existuje klíšťapka a co se týče ty predilekce toho výskytu klíšťat, je silnější, bych řekla, informačně jsou stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde je k dispozici mapa a velmi podrobně a precizně zpracovaná. Ta samá je i na klíšťapce. Klíšťapka je aplikace, kterou zpracoval nebo vytvořila Česká zemědělská univerzita. Je běžně ke stažení do mobilního telefonu a tam je třeba, jednak je tam spousta obecných informací o klíšťatech a je tam něco zajímavého, co třeba ty stránky Českého hydrometeorologického ústavu nenabízejí, a to je odkaz Zadej klíště, kde můžete zadat, kde se vám klíště přisálo, vyfotit to místo toho přisátí nebo to klíště a v aplikaci odeslat. Třeba to jsou informace, které jsou pro třeba Českou zemědělskou univerzitu důležité, můžou s ní potom dál pracovat. Je tam spousta odkazů, ale ne vždy se každému podaří ten odkaz na svém mobilním telefonu otevřít.
0: Záleží na typu mobilního telefonu,
2: určitě.
0: A vůbec do té aplikace má přístup víc subjektů evidentně, takže když to zazlobí, příště to půjde.
2: Přesně tak.
0: Bude to jednodušší. Takže pro ty z vás, kdo si s těma internetama moc nerozumí, aplikaci vám případně nainstaluje vaše drahá polovička nebo vaše mladší potomstvo, které v tom je podstatně kovanější. Takže naťukám, otevřu, zjistím, co potřebuju, když budu mít chuť, čas.
2: Klikám dál,
0: pokochám se klíštětem, jeho nožičkama, odesílám a udělám tím nějakou dobrou vlastně věc.
2: Tak.
0: Děkuju vám. Hostem dnešního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy byla doktorka Dana Taclová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. Moc vám děkuju, ať nás nesají, ať nás moc nenervují a hlavně pozor na sebe, na své zdraví, máme ho jedno.
2: Tak děkuji za pozvání a přeji všem krásný den a nashledanou.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanecká sněmovna bude moci znovu jednat a hlasovat i v nočních hodinách. Dobrovolní hasiči z Neratovic mají novou cisternu a bude polojasno až jasno, později přechodně oblačno s teplotními maximy do 19 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké poledne. Poslanci můžou i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do nočních hodin. Prosadila to vládní koalice kvůli počtu předloh, které chce ve sněmovně projednat. Poslanci plánují schvalovat například zastavení valorizace dálničních známek. V prvním čtení by se poslanci mohli zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo zvýšením důchodů starších penzistů. Novou automobilovou cisternu mají dobrovolní hasiči z Neratovic na Mělnicku. Vejdou se do ní 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Auto pro 5 hasičů stálo 8 milionů korun.
4: Cisterna je vybavená i pro zásahy hasičů v lesích nebo v nedalekém chemickém závodě. Radnici na její nákup přispěl kraj i stát. Do konce roku dostanou i další auto, půjde o pick-up za asi 1 milion korun. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfínu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
5: Solistou bude miláček pražského publika a miláček Dvořákovy Prahy, houslista Gil Shalom, který přednese Prokofjevův houslový koncert.
6: Říká ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon.
5: Celý tento koncert uzavře dílo, které já mám obzvláště rád a které dává vlastně České filharmonii obrovský prostor k demonstraci svých schopností, což je Stravinského Ptákohnívák.
6: Akademie klasické hudby pak v rámci závěrečného koncertu ohlásí jméno letošního laureáta ceny Antonína Dvořáka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Sport.
3: Česká boxerka Stella Blažková bude na mistrovství Evropy bojovat o medaile. Ve čtvrtfinále v bulharské Sofii porazila Polku Koterskou 3-2.

0: a postoupila do semifinále kategorie do 80 kg. 20letá česká reprezentantka tak má jistý minimálně bronz. O postup do finále se dnes Blažková utká se světovou šampionkou z roku 2023, ruskou Demurčianovou. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer místy přechodně až oblačno a teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na východní části okruhu směrem na Běchovice čekejte silný hlavně transitní provoz od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem a plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na výjezdu z Prahy po D8 směrem do Ústí nad Labem se zastavuje za sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje až do omezení na 4. kilometru a na Nusel v Selském mostě směrem do centra je nové omezení před Legerovou. Silničáři tam mají zabraný pravý pruh a tvoří se kolona. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách si poslechněte písničky se vzkazem s Honzou Macounem.
1: Písničky se vzkazem.
2: Ušlovím informace, jak objednávat vzkazy k písničkám do této vysílací hodiny anebo třeba pro vysílání i dalších dnů, dalšího poledne. Středa 23.9. písničky objednávejte v den vysílání SMS-kou ve tvaru STC mezera váš text a odeslat na 90 011 04 nebo z našeho formuláře. No a ten je k podrobnému prostudování, zas tak složité to není, na našem webu střednichechy.rozhlas.cz. Tak vyrážíme.
1: Písničky se vzkazem.

0: formuláře na našich internetových stránkách, taky vzkazy dorazily do písniček se vzkazem pro středu 23. září. Tak vidím tady třeba od Jiřiny. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro Stáňu Perknerovou do Jičína. Posíláme pozdravení od moře z Řecka, pravnučka Dominika, posílám pusu. Taky bych se přidal, ale zdravím z Karlína.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Písničky se vzkazem.
1: Koukám do našeho SMS boxu. Kdo chcete ještě odeslat svůj vzkaz do dnešního vysílání anebo se připravit na to zítřejší, tak odevřete textový editor, zkuste do té jedné textové zprávy napsat STC, mezera, váš vzkaz, odesílejte na 90 011 04. Zdravím vás do rádia, posílám pozdravení Haničce a Jiřince, Jarmilkám, Světle, Janinkám, Drahušce, Aničce, Květě, Veronice a Pečinkům do Rakovníka, Maruška z Malče, a prosím o zahrání pro radost, a to Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Plavcům, Haně z Prahy, Honzíkovi Roman s maminkou. Děkuji.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
3: Další vzkazování po vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, kde ho mám, ano, tady. Tak třeba, dobrý den, pane Honzo, snad vás i naše milé posluchače potěší pozdrav z Kladna, pohlazení psí slečně, pozdrav od Aše Ponické Tatry, děkuje babi Jarka, hezký sluníčkový den do studia a prosím zahrát všem posluchačům a přátelům oblíbeného rádia, děkuji Anička a krásnou zatím slunečnou středu vám do studia, milý Honzo, a všem posluchačkám a prosím pro radost a pohodu zahrát Aničce, Jarmilkám, Janinkám, Marím, Věrám a taky Evě. No, děkujeme pěkně, ale myslím, že jsme neposlali taky vzkaz, a to se doufám shodneme na tom, že by to bylo fajn, aby neúřadoval obchodník s deštěm, který je teď připravený od kapely Krištof, vaší milované kolegyni. Ne, to je naše kolegyně, ne, je to jedna rodina, Ivetě Chlumské, která se rozhodla týden odpočívat, čerpat energii, vyčerpávat jí zároveň na svých dětech, možná vnukách, vnučkách, nevím, v jakém to je stavu, ale každopádně odpočívá. A to je to zásadní. Udělejte si čas na sebe, pro sebe, buďte taky trochu sobečtí v tomhle směru, protože když nebudete odpočívat, to tělo vám to vrátí zpátky.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

13 hodin za 11 minut. Doufám, že jste poobědvali milé vzkazy prostřednictvím našeho vysílání do středních Čech a Prahy. Zdraví a nádherné odpoledne přeje Honza Macoun. Po zprávách ve 13 hodin Alex a host a Stanislava Jachnická. Po 14. hodině středočeské odpoledne a Pavel Kučera. Samozřejmě nabitý program i pro dnešní den. Třeba informace o tom, že řidiči z Předměřic nad Jizerou na Mladoboleslavsku si ještě budou muset počkat na otevření mostu do sousedních Tuřic. Na stavbě se navzájem blokují dvě firmy. Podrobnosti přidá Josef Beneda kolem 14:30 odpoledne. Taky se podíváme na první provozní den lanovky na Petřín. Řidičská abeceda nabídne zase to nejlepší, co ve svém vozovém parku má. No a Pavel Kučera svým sametovým hlasem snad opět u sametí i střední Čechy a ostatní kraje budou závidět. Já přeji dobrý den a ráno v pět zase naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Firma Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Vedení hořovické nemocnice připomíná 70 let od vzniku zařízení. Odpoledne bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a teploty do 19 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké odpoledne. Česká společnost Škoda JS bude jediným dodavatelem pohonů do malých modulárních reaktorů britské firmy Rolls-Royce SMR. Zakázka pro jeden reaktor by měla vyjít na více než 1 miliardu korun. První takový reaktor má vzniknout ve Velké Británii, v Česku pak v Temelíně v polovině 30. let. Opoziční poslanec hnutí STAN Lukáš Vlček podpis smlouvy vítá. Je ale podle něj třeba do projektu malých modulárních reaktorů zapojit i další české firmy.
4: Hodně firm, který s jadernou energetikou mají velmi dobré zkušenosti, dělají údržbu nejenom na těch českých blocích, ale i různě po světě. A právě rozvoj malých modulárních reaktorů je právě příležitost i pro tyhle ty firmy, které dneska pracují hlavně na těch velkých blocích.
3: Obyvatelé Hořovic na Berounsku dnes můžou oslavit vznik tamní nemocnice. Letos v červnu uplynulo 70 let od položení jejího základního kamene a zahájení stavby. V areálu prvního poválečného zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji si dnes lidé můžou třeba prohlédnout výstavu mapující historii nemocnice, říká její mluvčí Kateřina Peter.
5: Připravená je také zóna zdraví a prevence. Návštěvníci budou mít možnost nahlédnout pod pokličku vybraných oddělení. Během vedení nemocnice také ocení 10 svých nejdéle pracujících zaměstnanců.
3: Na základní škole Hans Paulka v Praze 6 vznikla za bezmála 4,5 milionu korun nová učebna fyziky zaměřená na praktickou výuku elektrotechniky. Děti si v ní vyzkoušejí pokusy s obvody, světlem a měřením veličin pomocí tabletů a čidel. Společnost technologie hlavního města Prahy chce díky nové učebně zvýšit zájem o technické obory. Společnost plánuje podobné učebny postupně rozšiřovat i do dalších základních škol v Praze. Společnost E.ON a pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno a teploty vystoupí k 16 až 19 stupňům. Vát bude slabý, severozápadní až západní, pak proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby mezi 4. a 5. kilometrem opravují vozovku v pravém pruhu. Kolona je z 0. kilometru. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz kamionů, a to už z Novopatské. Osobními auty je to od D11 k Průmyslové asi na 15 minut. A v Legerově za Nuselským mostem je vyfrezovaný pravý pruh. Na Nuselském mostě postojíte asi 10 minut. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
3: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
2: Děkuji, bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete hýbat?
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No, já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No, pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala. Já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No, nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku.
1: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka. Ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to, no.
1: Jde to.
2: Udělat tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
2: Ano.
1: To se stalo?
2: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
2: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala podruhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
2: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím, každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu, každý už jsme nějaký vztahy prožili, a téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času,
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten se úplně blbá.
0: Chci říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten boys jsem over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost, zážitek s nimi?
1: Ne, humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v Gala.
1: Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Ano, o Gale Dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zpracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy nákazu salmonelou. Zažívací problémy má přes 200 dětí. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o víc než 7 korun a počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Nákaza, která se rozšířila u žáků v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze, je podle hygieniků salmonela. Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Odborníci teď budou pátrat po zdroji nákazy, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
4: Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin ze školní jídelny, které budou k dispozici pravděpodobně tento pátek. Velmi vítáme zodpovědný krok pana ředitele školy, který zajistil sanitaci prostor jídelny a kuchyně odbornou firmou a školu prozatím uzavřel.
3: Nádražní budovu v Buknově na Mladoboleslavsku chce nechat zrekonstruovat vedení obce. Nevyužívaný dům obec získala v loni od správy železnic za 1 korunu. Vzniknout by tam mělo centrum služeb. Radnice teď chystá projektovou dokumentaci.
5: V domě služeb by mohl být kadeřník nebo solárium. Obec by ráda v objektu zřídila i ordinaci lékaře nebo stomatologa. Nechyběl by ani byt pro správce domu. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 41 korun a 80 haléřů za litr. To je skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká daňový poradce Jan Bonaventura.
6: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
3: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině ráno nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dnes se tak postupně krátí a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Podle meteorologů ale podzim začal už 1. září a skončí 30. listopadu.
2: Počasí.
3: V noci očekáváme polojasno až jasno a od západu postupné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů a počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Večer čekáme od severozápadu ustávání srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na východní části okruhu směrem na Lanový most je silný provoz. Od D11 k Průmyslové pojedete asi 15 minut. A ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara. Kolona pokračuje až do Sokolské na IP Pavlova. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy.

0: 800 553 553.
1: Začíná středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
2: Krásné odpoledne i dnes všem.
0: Středočeské odpoledne.
2: Za chvíli vás čeká řidičská abeceda. Dnes o nejrychlejších autech dopravní policie, která honí piráty silnic. Dozvíme se, proč se v září neotevře most mezi Předměřicemi a Tuřicemi a jak fanoušci jásali při spuštění nové lanovky na Petřín. Broukat si budete písničky, které nestárnou Heleny Vondráčkové, Petra Boys a Petra Muka.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Posloucháte středu české odpoledne. Jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie, odpoví dnešní řidičská abeceda a Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku, to znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas, střední Čechy.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne i ve středu 23. září. Silniční most v Předměřicích nad Jezerou na Mladoboleslavsku se měl otevřít do konce září. Omezení se ale nakonec protáhnou, silničáři totiž nemůžou stavbu dokončit. Proč? Tak na to se teď ptám našeho redaktora Josefa Benedy, který zjišťoval podrobnosti a je teď se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Tak ten most propojuje Předměřice nad Jezerou s Tuřicemi a je součástí silnice 2/610. Oprava měla původně být hotová na konci září. Zároveň s touto rekonstrukcí si ale obec najala další stavební firmu, která měla vybudovat nové chodníky a rozšířit svah. Dokud tyto práce neskončí, silničáři nemůžou opravu mostu dokončit. O možném posunutí termínu dokončení varovala krajská správa a údržba silnic vedení obce údajně už před měsícem s tím, že vinu za zpoždění odmítá.
0: Jak na to reaguje obec?
1: Vedení Předměřic nad Jezerou věří, že se povede obě stavby co nejdříve dokončit. Uzavírku mostu totiž v současnosti musí řidiči objíždět přes dálnici D10, na kterou můžou najet až v Benátkách nad Jezerou. Firma inženýrské stavby Mencel, kterou si obec na vybudování chodníků najala, tvrdí, že termín dokončení bylo nutné prodloužit. Její šéf Zbyněk Mencel pro deník CZ řekl, že se pracovníci firmy nemohli dostat na staveniště, protože silničáři tam měli stavební buňky. Obec spolupracuje s krajskou správou a údržbou silnic, aby mohly být zbývající práce dokončeny co nejdříve a most mohl být uveden do provozu v nejbližším reálném termínu.
0: A to by mohlo být kdy?
1: Pokud vše půjde podle předpokladu, most by měl být v provozu v polovině října. Popisuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.
2: V současné době počítáme s tím, že 29. a 30. září proběhne pokládka svrchní vrstvy asfaltu. Následně provedeme vodorovné i svislé dopravní značení a také dokončíme další práce potřebné pro uvedení mostu do provozu.
1: Klembový most v Předměřicích nad Jezerou je pod památkovou ochranou. Zároveň už byl ve špatném stavu. Silničáři po dohodě s památkáři odstranili pouze části, které byly k původnímu dílu dobetovány ve 40. letech minulého století. Řešení také počítá s výstavbou nové mostní konstrukce nad historicky cennými klenbami.
0: Informace nám přinesl Josef Beneda. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli někteří fanoušci ráno i s hodinovým předstihem.
2: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba těch 7.
4: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
2: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
4: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych dalším.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
5: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší. Pohodlnější, jako klidnější jízda.
2: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
6: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
2: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
6: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív. Ve 6:45, no.
2: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
7: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, anebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozízku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
8: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozízku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho.

0: za super cenu. Volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci schválili zmrazení cen dálničních známek. Českobrodská radnice pořádá den otevřených dveří v tamní části svazkové základní školy. Počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou. Poslanci hlasy vládní koalice schválili zrušení jejich pravidelné valorizace. Řidiči by tak na dálnicích zaplatili od ledna stejně jako letos. Roční známka bude nadále stát 2570 korun, měsíční pak 480. Proti novele vystupovali opoziční poslanci. Peníze ze známek jdou podle nich do Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu silnic a dálnic. Na jejich financování se mají podílet i řidiči, kteří je využívají. Peníze tak budou fondu chybět, pokračuje poslanec TOP 09 Michal Kučera.
4: Z čeho se budou dálnice opravovat, z čeho se budou opravovat silnice, protože ta částka bude v příštích letech narůstat a prostě bude jednoznačně chybět, takže se bude muset vzít od někud, zajímalo by mě odkud. Dospěje to do stavu, že nějaká příští vláda bude prostě muset opět dálniční známku navýšit.
2: Sněmovna podpořila také změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Novelu teď posoudí Senát. Lidé si odpoledne můžou prohlédnout téměř hotovou stavbu českobrodské části svazkové základní školy Pošembeří. Město teď hledá firmu na dodání nábytku a vybavení. Kolaudace nové budovy by měla být v lednu. Prohlídky začínají v 16 hodin, říká mluvčí Českého Brodu Martina Vlastníková.
5: Komentované prohlídky začnou v 16 a v 17 hodin ve spojovacím krčku staré a nové budovy. Děti se mohou přijít podívat pouze v doprovodu zákonného zástupce. Stále se jedná o stavbu a je proto nutné dodržovat bezpečnostních pokynů stavby vedoucího.
2: Škola bude mít dvě budovy, jednu v Českém Brodě, druhou v nedalekých Doubravčicích. Výstavba obou objektů bude stát zhruba 1,3 miliardy korun. Vedení Prahy plánuje vybudovat příměstský přírodní park na soutoku Berounky a Vltavy. Zasahovat by měl také na území středočeských Černošic. Park o rozloze zhruba 1300 hektarů má sloužit k ochraně přírody, rekreaci i udržitelnému zemědělství. Jak uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, hlavní město se chystá vykupovat pro budoucí park pozemky. V Lipencích a na Zbraslavi koupí za zhruba 80 milionů korun přes 13,5 hektaru.
3: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno a od západu postupně bude přibývat oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů Celsia a počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Na večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby z prvního kilometru počítejte s kolonou. Na 7. kilometru jsou silničáři. Uzavřený je pravý pruh a fronta je už na téměř půl hodiny. A potom na směrem na Černý most houstne provoz před Lanovým mostem. Brzdí se u sjezdu na Zahradní město. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
6: Hezkou středu s námi i dál.
3: Středočeské odpoledne.
6: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteorolog České televize Pavel Karas. Zjistíme, jak se pošta v centru Prahy změnila na školu a Martin Písařík se dnes zaměří na bouřkové mraky. Potěší vás písničky, které nestárnou Michala Davida, Dalibora Janty a Elánu.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteorologem České televize Pavlem Karasem. Dobré odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
1: Pavle, jaké počasí převládá dnes?
2: Převládá polojasná obloha, počasí u nás ovlivňuje tlaková výše a teploty se pohybují v průměru kolem 17 stupňů, ale třeba v Dobřichovicích se teplota blíží ke 20 stupňům Celsia.
1: Noc bude chladná?
2: Noc bude o něco teplejší, než byla ta noc na dnešek, kdy teploty třeba na západě kraje klesaly i ke 2 stupňům Celsia. Dnes v noci se obloha zatáhne, protože počasí bude ovlivňovat postupně od západu frontální systém, takže teploty budou klesat na 9 až 6 stupňů Celsia. Zítra pak vystoupí na 13 až 16 stupňů, takže ten zítřek oproti dnešku v průměru o 2 až 3 stupně chladnější. Bude to způsobeno tím, že se obloha zatáhne, na většině území se objeví občasný déšť nebo přehánky a až večer čekáme od severozápadu ustávání srážek. Vád bude severozápadní nebo západní vítr, většinou mírný, večer by měl postupně zeslábnout.
1: To je čtvrteční předpověď, co pátek?
2: Pátek musíme zprvu ještě počítat s velkou oblačností a taky ojediněle s deštěm nebo přehánkami, ale k večeru bude od jihozápadu ubývat oblaků i srážek. Minima klesnou na 10 až 7 a nejvyšší denní teploty už se budou pohybovat mezi 14 a 17 stupni. Slabý západní vítr večer vystřídá vítr spíš slabý proměnlivý.
1: Připravilo počasí něco pěkného na ten prodloužený víkend?
2: Vypadá to velmi nadějně, čeká nás počasí babího léta, počasí u nás bude ovlivňovat tlaková výše a po její zadní straně začne do České republiky proudit od jeho západu teplejší vzduch. Sobota, neděle i pondělí budou tedy slunečními dny s postupně se zvyšujícími teplotami, které se budou dostávat poměrně vysoko nad 20 stupňů Celsia a dokonce na začátku příštího týdne se můžeme dočkat i takzvaného letního dne, tedy dne, kdy teplota vyšplhá až na tu 25.
1: Děkujeme za informace, příjemné odpoledne.
2: Děkuju, krásné odpoledne všem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Střed do české odpoledne pokračuje. Ve speciální škole Karla Herforta na pražské Malé Straně mají žáci novou jídelnu. V prvním patře školy taky dělníci vybudovali učebny a zázemí pro protilehlé malostranské gymnázium. Stavební úpravy za asi 26 milionů korun začaly loni v červnu a trvaly víc než rok.
1: My jsme historicky nikdy neměli ani jídelnu, ani výdejnu, takže proto jsme za tenhle projekt velmi rádi. Tím, že vlastně vzděláváme žáky se speciálníma vzdělávacíma potřebama, tak jsme vlastně museli docházet až ke Karlovu mostu Dražického náměstí do jídelny.
2: Podle ředitelky základní a střední školy Karla Herforta Petry Haladové teď žáci díky nové jídelně obědvají v příjemnějším prostředí.
1: Dovedete si představit v samém srdci Prahy táhnout za sebou x desítek dětí s tímhle postižením bylo prostě logisticky i z bezpečnostního hlediska velmi náročné.
2: Nově vzniklou jídelnu v přízemí už žáci využívají. Jídlo nechává vedení dovážet z jiné školy na Smíchově, protože v budově není kuchyně.
1: Oni nám dováží každý den to jídlo a my ho jenom vydáváme, je to výdejna a momentálně chodí zhruba 50 žáků, ale je to koncipováno až pro 90.
2: V prvním patře budovy vznikly také 4 nové odborné učebny, 2 kabinety, konzultační místnost a další zázemí pro malostranské gymnázium, které sídlí naproti ve stejné ulici. Podle ředitele gymnázia Tomáše Ledvinky jsou učebny moderně vybavené a umožní lépe rozdělit třídy při vyučování.
3: Všechny jsou zařízeny interaktivní technikou, jedna i sadou tabletů nebo takových notebooků s klávesnicí, kde mohou žáci se učit nejen programování, informatiku, ale využíváme i na všechny další předměty.
2: Škola ještě učebny postupně dovybaví dalším nábytkem. Žáci se v nich ale už učí, a to především jazykové a humanitní předměty.
3: Ačkoliv ty prostory teprve postupně zařizujeme, tak se nám podařilo už na konci prázdnina v prvním školním týdnu zařídit je tím nejnutnějším, to znamená lavicemi, židlemi, tabulemi, interaktivními obrazovkami.
2: Dříve prostory využívala Česká pošta, která pak budovu opustila, vysvětluje architekt rekonstrukce Jakub Pachta.
4: Ty prostory byly od prvního počátku projektovaný jako pošta. Tady nikdy vlastně škola jako nebyla. Tady v těch konkrétních prostorách, co jsme teď.
2: A dodává.
4: Jsme v památkově chráněném objektu. Měli jsme nějaký ohled na tu stavbu, která je přece asi přes 100 let stará. No. Byli jsme limitovaní těma původníma klenbama, který vlastně mají nějakou nosnost.
2: Za stavební práce zaplatilo hlavní město asi 26 milionů korun. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: růstu. Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Mraky jsou dnes tématem Martina Písaříka.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Kateřinou Macháčkovou. Zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. U nejzávažnějších trestných činů by se hranice trestní odpovědnosti mohla snížit z 15 na 13 let. Zvažuje to ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste agresivita a brutalita i u lidí mladších 15 let. Tejc by chtěl návrh předložit nejdřív v létě příštího roku. Výbor pro práva obětí doporučil vládě, aby neměnila stanovenou hranici. Podle výboru by se místo změny této hranice mělo více pracovat na prevenci. Hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a taky 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
1: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
2: Říká paní Alena, matka žačky první třídy v Montessori škole.
1: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
2: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí. Říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
3: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
2: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
4: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
2: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Silničáři nestihnou dokončit opravu mostu v Předměřicích nad Jezerou na Mladoboleslavsku v plánovaném termínu. V dokončení jim brání práce firmy, kterou si obec najala na úpravu svahu a opravu chodníků. Mluvčí krajské správy a údržby silnice Středočeského kraje Petra Kučerová předpokládá otevření mostu v polovině října.
5: V současné době počítáme s tím, že 29. a 30. září proběhne pokládka svrchní vrstvy asfaltu. Následně provedeme vodorovné i svislé dopravní značení a také dokončíme další práce potřebné pro uvedení mostu do provozu. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře a i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
6: Počasí.
0: Počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Večer čekáme od severozápadu ustávání srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na jižní spojce za Barandovským mostem popojíždí kolona, pokračuje ke sjezdu na D1. Tam stojí auto v pravém pruhu a v koloně za sjezdem na Pankrác. Zdržení počítejte asi 15 minut. A Holešovičky jsou plné v obou směrech. Z Jiráskova mostu stojí kolona až na IP Pavlova. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
7: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
6: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano,
0: jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné. Mně to ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo
1: původně
0: zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stousla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám, Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly, já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka,
1: já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se k tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplala do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No
0: prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskovat.
0: Ještě napovězme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takovej tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích, ne? Ne,
1: to je úplně jiný.
0: Režíruje
1: to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, a je takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím châteauneufským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6, no, mých 6 jich 2 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam je říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pra, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pra, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme se
0: přirozeně.
1: Smát.
0: Budeme Vesela. Se smát, ale ještě nevíme, čemu Smutně. Se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a... Ne.
0: No počkej, tebe to tak zaujalo, že nedopovím ty SMSky.
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková. Bude to určitě hezké, ale ještě nevíme, koho zvolí posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon máme 731 800 900. A teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humornádě. Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pašoval, ve švestkách,
2: ano, v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si.
3: Ano, ano, a Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: že? Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječnej. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no, ale není blbých rolí.
2: Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji.
3: Ano, děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme zapsáno. A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčková.
3: Ano, no to teprve se musíte přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky pokračování.
2: Pokračování
6: s Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno.
6: Zdravím vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme paní Líba.
7: Nashledanou.
2: I za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Halo.
8: Podne, dámy pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno.
3: Jako
2: se.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutnovská. No tak, já bych si taky poprosil Zlatýho Káju, tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se
9: krásně, děkuji za vaše pořady, ať se vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, ale. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukrad mi boty.
11: Jestli si mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zbohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák, jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulence a není tam hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Když seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal, ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co žvala ta lůza na mě? Když mě vynášeli z baráku.
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, usyčí strouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: No, tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale už se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 leté. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty, já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že jo?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, aktuální souboj Karel Gott a spol., tedy Petr Novotný, možná i Helena Vondráčková přijde do jejich společnosti bezdomovců, anebo Josef Skupa se slepčím salonem krásy. Kateřina Macháčková je zvědavá, jak to dopadne.
2: Já totiž Josefa Skupu a jeho Hurvínka a Špejbla jsem milovala, mám první desky, opravdu to bylo jako, to bylo něco.
1: No. Jo, takže tě nezajímají ti
2: jako masáci? Bezdomovci. No tak jako Helena Vondráčková by mě zajímala jako bezdomovky.
1: Abychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
2: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
2: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
2: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyril.
1: No dokonce, tak ano, a celá je
2: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina Macháčková.
2: Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a ano. Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam ano. Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
2: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká a to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jako že to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Neměl to ten takovej ten pel toho.
1: No,
2: toho
1: ale
2: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
2: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
2: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
2: No,
1: sebou.
2: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
2: no,
1: pana Páhnal.
2: No, ten měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
2: Jo, prýma.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
2: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
2: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
2: při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honzo Kavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
2: Ano, děkuju moc.
5: A já bych tež pokračoval s panem Gottem, Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
2: ano,
1: krásně.
2: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré ano. Odpoledne.
6: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
2: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
7: Počkej, co tě to tam cinká?
8: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
7: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
8: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
7: Mám toho plnou tašku.
8: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty nejsou zlatý? Jsem si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
7: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
8: Ty bys nebyl, hele. Víš, já jsem jedna naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Hele. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No hele, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
7: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
8: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co?
7: Zlomit osud, změnit život a hned...
8: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
7: My máme navíc.
8: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
7: To jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
8: Víš co, lidi by si měli na nový rok dávat všecko. Dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
7: Neťo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bysme měli začít úplně od začátku.
8: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
7: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
8: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
7: Slavík a Tajterlík.
8: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
7: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
9: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
8: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
9: Já vás znám.
8: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu ve třech.
9: Vy sprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
7: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
9: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak to tou špičkou ostrou kopnu do...
8: Hele, pobočka!
7: Zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
8: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
7: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
9: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
7: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
8: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
7: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
9: Teď to tady bude patřit jenom mě.
0: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu, mm-hmm, a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda z celoživotního, že vy ho znáte, všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. Teď je to nádherný, pojď. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závě a teď jede prostě jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, pojď, tam hraje výtvarníka. Dobrý den, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prosím, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kámoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako, a pojde po válce a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitán. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu, já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak... Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svinema. Jirko, s kolaborantama, to byly svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělá. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak boli, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježišmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to ježišmarja. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, režíroval žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepty, to je věčné téma. Máš něco?
2: Ano, já jich mám moc. Mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Místo, jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako tak jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál? Tady, přátelé, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová, hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc dobrý děkuji. Den, Katko. Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovozdí, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: znát. Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování. Mm-hmm. Ano. Člověk má doposlouchnout to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak jo, a pod palmovkou, taky jsme se viděli, to už je ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo posluchačům, tak Simonka tak má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády dnešní.
1: Lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMS-káři a další přehlasovali.
3: Opravdu? Ačko,
1: no jistě.
3: Tleskám,
6: Jitka. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Některé energetické společnosti zvyšují ceny elektřiny a plynu. Týká se to nových zákazníků. Dobrovolní hasiči z Neratovic mají novou cisternu a počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne.

0: 240 litrů pěnidla. Auto pro 5 hasičů stálo 8 milionů korun.
1: Cisterna je vybavená i pro zásahy hasičů v lesích nebo v nedalekém chemickém závodě. Radnici na její nákup přispěl kraj i stát. Do konce roku dostanou i další auto, půjde o pick-up za asi 1 milion korun. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Praha 13 nechala opravit dětská hřiště v Centrálním parku a v Běhounkově ulici. Přibyly na nich nové herní prvky, například na procvičování rovnováhy. Technici upravili taky dopadové plochy, oplucení a doplnili lavičky. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové stála oprava každého hřiště zhruba 2 miliony korun.
2: Dětská hřiště patří mezi místa, která rodiny využívají každý den. Proto je důležité, aby byla nejen hezká a atraktivní, ale především bezpečná a dobře udržovaná. Chceme, aby děti měly možnost co nejvíce času trávit venku a měly k tomu dobré podmínky.
0: Města a obce by nově mohly od řidičů taxislužeb požadovat zkoušku z češtiny a místopisu. Schválila to sněmovna. Každá obec si rozsah znalostí bude moci stanovit sama. Podle předkladatelů změny můžou být dnes cesty s taxislužbou nebezpečné, protože někteří cizinci neznají pravidla na českých silnicích. Změnu podpořili kromě vládních stran taky Piráti. Zbytek opozice je proti. Třeba podle Michala Kučery z TOP 09 se kvůli tomu taxislužby výrazně zdraží. Novelu teď posoudí Senát. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do Ligy národů. V sobotu budou hrát s Chorvatskem. V elitní skupině soutěže pak narazí ještě na Anglii a mistry světa ze Španělska. Počasí. Zítra čekejte zataženo až oblačno, občas s deštěm nebo přeháňkami. Na večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu jsou tradiční fronty před Ořechem, delší je fronta směrem na D1. Pomalu pojedete od dálnice D5, zdržení počítejte asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se sjezdem na Pánkrác je po nehodě blokovaný pravý pruh, počítejte se zdržením alespoň 10 minut. A v Radlické směrem do Butovice jede krokem před omezením u Valtrovky, zpoždění přes 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
4: Hezké odpoledne.
3: Den v kraji.
4: Je to přesně tak, jak jste slyšeli, právě startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak samozřejmě i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například se dozvíte, že Městská knihovna v Benešově se po více než roční rekonstrukci opět otevřela svým čtenářům. Také si povíme, že hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého středečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Tak tolik Michal Tučný. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého středečního dne s datem 23. září, který pro nás pro všechny připravila Petra Vališová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Masarykově základní škole v újezdu nad Lesy na východě Prahy se šířila salmonela. Oznámila to mluvčí pražských hygieniků Petra Batok. Bakterie potvrdily testy u několika žáků školy. Zažívací problémy má nejméně 240 dětí a taky minimálně 10 dospělých. Podrobnosti uslyšíte už po písničce. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami. Náměstí Svobody na Kladně dnes poprvé naplno ukázalo svou novou podobu. Po více než roce revitalizace, která vyšla na 110 milionů korun, zmizelo plechové hrazení a první návštěvníci si mohli nově upravený prostor prohlédnout. Stavaři dokončili kompletní rekonstrukci knihovny v Benešově. Součástí prací byla stavba nového výtahu a úprava prostoru před knihovnou, který může sloužit i k pořádání malých kulturních akcí. Dnes odpoledne se koná její slavnostní otevření a na místě máme i naši reportérku, která podrobnosti sdělí už za chvíli. 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha dnes pořádá závěrečný koncert. V pražském Rudolfinu zahraje Česká filharmonie, a to pod taktovkou jedné z nejznámějších ženských dirigentek Elim Cham z Hongkongu.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak tolik zpěvačka Anna K. a písnička Noc na zemi. No a teď aktuálně hygienici potvrdili v základní škole v Újezdu nad Lesy v Praze nákazu salmonelou. Zažívací problémy mělo přes 240 dětí a také 10 dospělých. Lékaři zatím museli v nemocnicích ošetřit 20 pacientů.
1: Zvracela, měla silný průjem a horečku.
2: Říká paní Alena, matka žačky první třídy v Montessori škole.
1: Naštěstí zatím nemusela být hospitalizována. Stejně jako většina nemocných dětí jedla v pondělí ve školní jídelně uhlířské špagety.
2: Infekce se zatím potvrdila u 4 dětí, říká mluvčí hygienické stanice hlavního města Petra Batok.
3: Pokračujeme v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Důležité budou výsledky laboratorních rozborů odebraných surovin.
2: Škola včetně kuchyně a jídelny se kompletně dezinfikuje, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
4: Byly provedeny dezinfikační práce v té části školy v Polesné ulici. To stejné proběhne i v budově na Staroklánovické.
2: Vedení školy prodloužilo ředitelské volno do pátku. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků. Krkavci.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Petr Naťa, písnička Haj, tak jsme stále frajeri. Je 17:20, to je přesný čas a jedeme do Benešova. Městská knihovna právě v Benešově se po více než roční rekonstrukci opět otevřela svým čtenářům. No a za opravy, včetně fotovoltaické elektrárny, město zaplatilo 80 milionů korun. Návštěvníci si mohli nové prostory poprvé prohlédnout právě dnes odpoledne a byla u toho i naše reportérka Věra Hájková. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak prosím, Věro, jak nová knihovna vlastně vypadá?
1: No, knihovna dostala hlavně nový vstup, doposud ho měla společný s poliklinikou, což nebylo ideální. Teď se do ní chodí z druhé strany, kde vzniklo i takové malé náměstíčko plné nových květinových výsadeb a mohou se tam pořádat i menší kulturní akce. Pokud se vydáme dál do knihovny, tak dětské oddělení vypadá, řekla bych, jako jedna velká herna. Třeba v regálech s knihami jsou vložené takové obrovské kruhy, ve kterých je polstrování a dá se jimi prolézat nebo si třeba poležet. V části pro dospělé jsou relaxační zóny s křesly, ale taky tam vzniknul prostor pro besedy. Pak se po širokém schodišti vydáme do prvního patra, které patří náctiletým, to je plné barev a uprostřed mají i takový malý klub s názvem Téčko. Vypadá trochu jako bublina, kam se mohou zavřít, aby je nikdo nerušil.
0: No a co pak je v takové bublině pro náctileté?
1: No, jsou tam válecí vaky pro odpočinek, počítače a taky virtuální realita. V ní se mohou dostat do říše zvířat, cestovat, mohou se převtělit do stromu a mají za úkol ho chránit. No a další programy jim zase umožňují třeba tancovat nebo se stát členy boxerského klubu.
0: A můžeš říci, kolik čtenářů knihovna má a je možné, že jich po rekonstrukci třeba bude i více?
1: Aktuálně má knihovna 3500 čtenářů, 500 z toho jsou tedy děti. Podle ředitelky Hany Zdvihalové trochu počet klesnul během rekonstrukce. Knihovna sice fungovala, ale v menších provizorních prostorech. Teď tedy věří, že nové zázemí čtenáře zase vrátí zpět. A to, že zájem bude a lidé budou zvědaví, se ukázalo na tom dnešním slavnostním otevření. Čtenářů přišly desítky a jako první doslova vběhla dovnitř malá Jindřiška, která chodí tedy půjčovat knížky babičce. Když ale viděla tu novou část pro děti, tak mi říkala, že asi taky začne číst.
0: Tak tolik aktuálně z Benešova o městské knihovně naše reportérka Věra Hájková. Věro, moc děkuju a samozřejmě velké gratulace, ať se knihovně daří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

Tak tolik Marie Rotrová a písnička Marketka. No a krátce před půl šestou vám připomenu, že za pár minut u nás v našem vysílání začne další díl našeho speciálního předvolebního vysílání. Vydáme se v něm západně od Prahy a představíme vám kandidující strany Sdružení a hnutí v Berouně. To všechno za chvíli. Ještě předtím Brontos.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: U speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy vás vítá Pavel Kučera. Hezký den. Před říjnovými komunálními volbami vám představujeme strany a hnutí, které kandidují ve vybraných středočeských městech. Tady jsme se řadili podle abecedy a postupně se jim věnujeme. Dnes zamíříme do Berouna. Kdo tam usiluje o hlasy voličů, rozebereme s redaktorkou Laurou Hájkovou. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Komunální volby 2026.
1: Pojďme si nejdřív říct něco z historie Berouna.
2: Beroun leží asi 30 kilometrů jihozápadně od Prahy. Jeho historie sahá podle archeologických nálezů až 7000 let do minulosti. První osada vznikla v 11. století u brodu přes Berounku, kudy vedla důležitá obchodní cesta z Prahy do Plzně a dál do Bavorska. První písemná zmínka přímo o městě pochází z roku 1265 a za vlády Karla IV. Beroun zažil velký rozkvět. Dnes je městem průmyslu, školství, kultury a sportu. Podle údajů Českého statistického úřadu tam žije přes 21,5 tisíce obyvatel.
1: Jaká témata řešili obyvatelé Berouna v posledních letech?
2: Tradičně je to doprava a parkování. Beroun leží přímo u dálnice D5, takže jakákoliv nehoda nebo omezení na dálnici okamžitě zahustí provoz přímo ve městě. Obyvatelé také trápí třeba špatný stav mostu Tomáše Garrigua Masaryka a velkým tématem je i nová výstavba a s ní spojené budování občanské vybavenosti.
1: K některým tématům se ještě vrátíme, ale pojďme postupně. V roce 2022 o vedení města usilovalo 10 politických subjektů. Do zastupitelstva se dostalo 7.
2: Je to tak, koalici tehdy uzavřeli ODS s nezávislými Berouňáky a hnutím ANO. V 21 členem zastupitelstvu mají 11 křesel. Starostka Soňa Chalupová z ODS ale v dubnu odešla.
1: Kolik stran, sdružení a hnutí letos v Berouně usiluje o hlasy voličů?
2: Je to 8 politických subjektů, třeba Hnutí ANO 2011 a nezávislí kandidáti, které má jako jedničku na své kandidátní listině současného místostarostu města Michala Mišinu. Kandidátku uskupení Beroun sobě vede programátorka Barbora Skálová. Je taky spoluzakladatelka sousedského spolku Berounský rybníček. O přízeň obyvatel se dále uchází Lidé pro Beroun s podporou SPD. Lídryní kandidátky je dluhová poradkyně Zuzana Machová. Dál o místa ve vedení města usiluje naše Česko-Berounu. V čele je současná starostka Soňa Chalupová. Uskupení nezávislí Berouňáci vede manažer Antonín Marx. Občanská demokratická strana a nezávislí mají na prvním místě studenta Matěje Suchopára. Kandiduje i sdružení PULS, k volbám ho vede Hana Kašparová, která je mimo jiné ekonomka a aromaterapeutka. Do voleb jde i Společně pro Beroun, které má na prvním místě ředitele Charity Beroun Petra Horáka.
1: Řekli jsme si něco o Berouně, jak je na tom zbytek okresu.
2: Jedním z hlavních témat je na Berounsku doprava, hlavně spojení na Prahu, ať už silniční, tak železniční. Radnice v regionu také řeší rychlý nárůst počtu obyvatel a s tím spojené povinnosti, jako je dostatek míst ve školách a školkách. Mezi další velká města na Berounsku patří Králův Dvůr nebo Hořovice. Stejně jako Beroun řeší infrastrukturu z důvodu rychlé výstavby. Problémem je i velké množství aut v ulicích a málo míst na parkování. Některé obce taky trápí chybějící vodovody a kanalizace a nedostatečné zdroje vody, zejména při dlouhodobém suchu, jako bylo letos v létě.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se věnujeme Berounu. Posloucháte předvolební speciál, za chvíli nabídneme pohled jednotlivých uskupení na další směřování města. Jako první se zaměříme na to, jak strany chtějí řešit dlouhodobě přetíženou dopravu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte další díl speciálního předvolebního vysílání, ve kterém se věnujeme tentokrát Berounu. Kandidující strany od nás dostaly vždy tři otázky. Jsou věnované aktuálním tématům ve městě. V první otázce jsme se ptali na to, jak chtějí řešit přetíženou, zejména transitní dopravu ve městě. Stále je tu se mnou redaktorka Laura Hájková. Lauro, jak na otázku strany odpověděli?
2: Podle hnutí ANO je řešením podpora hromadné dopravy a zavedení modrých parkovacích zón v širším centru města i u vybraných přestupních uzlů autobusů. Uskupení Beroun sobě vidí cestu v dokončení nového jižního propojení města, které má odvést z centra tisíce aut denně a v odklánění kamionové dopravy na dálnici D5. Současně sází na lepší obslužnost nově zastavěných lokalit autobusovými linkami nebo na zavedení expresního autobusu do Prahy, který by jezdil po dálnici. Lidé pro Beroun s podporou PD vidí řešení například v koordinaci semaforů, která by reagovala na současnou dopravní situaci ve městě.
1: Jednou částí je hromadná doprava, ale lidé se někdy bez aut neobejdou. Nabízejí strany řešení i pro řidiče.
2: Hnutí Naše Česko pro Beroun sází na dlouhodobě připravovaná technická řešení, jako je nový silniční most přes Berounku, severovýchodní spojku nebo rozšiřování záchytných parkovišť P+R s ochranou místních rezidentů. Hnutí Nezávislí Berouňáci sází zase na plynulost dopravy v centru, postupné úpravy klíčových křižovatek i na odlehčení ranní špičky. Toho chtějí dosáhnout rozrůzněním začátku vyučování na berounských školách. Pro ODS je prioritou zahájení výstavby společného obchvatu Berouna a Králova dvora, který odvede tranzit z centra a umožní odkládanou rekonstrukci mostu TG Masaryka. Na dokončení tohoto obchvatu ve spolupráci s Královým dvorem spoléhají i vybrané další kandidátky, přičemž třeba uskupení Společně pro Beroun upozorňuje i na špatně navazující spoje MHD. Sdružení Puls pak nabízí řešení ranních kolon okamžitým posunutím začátku výuky na základních školách a realizací menších úprav z dřívějších studií, jako je propojka pod dálnicí ze sídliště Litava.
1: V plném znění jsou odpovědi dostupné na našich internetových stránkách na adrese střednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu z Berouna budeme věnovat bytové výstavbě ve městě. Teď si ale zahrajeme.
0: Komunální volby 2026.

0: Volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte speciální předvolební vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, tentokrát z Berouna. Ve studiu je se mnou redaktorka Laura Hájková, se kterou teď probereme, jak a zda by kandidáti řešili bytovou výstavbu ve městě.
2: Je to tak, Berun patří k nejrychleji rostoucím městům v regionu a developerská výstavba je tam velkým tématem. Ať už jde o přeměnu bývalých průmyslových areálů jako Tyba či Traktorka, nebo novou čtvrť v Pískovně. Nese to sebou obavy z přetížení škol, školek, zdravotní péče i dopravy.
1: A s jakými řešeními tedy lídři jednotlivých kandidátek přišli?
2: Lidé pro Berun s podporou SPD nechtějí podporovat další zástavbu bez rozmyslu, ale chtějí hledat způsoby, jak získat a rekonstruovat stávající nemovitosti. Berun podle nich potřebuje dostupné bydlení. Uskupení Berun sobě chce rozšiřovat městský bytový fond, kterým plánuje přilákat potřebné profese jako učitele či lékaře. Nové městské a dostupné nájemní byty navrhuje postavit v areálu bývalé Tyby na pozemku města. Dosud schválenou obří výstavbu už sice změnit nelze, případné nové projekty ale podle ní musí mít jasná pravidla, aby nezatížili současné obyvatele. Podle ANO 2011 a nezávislých kandidátů je řešením přísně regulovaný rozvoj. Zastavitelné plochy nechce hnutí rozšiřovat, chce bránit zahušťování sídlišť a zároveň ale odmítá plošnou stavební uzávěru.
1: Je nějaký politický subjekt, podle kterého není třeba výstavbu řešit?
2: Podle lídrině Naše Česko Berounu je v zásadě vše potřebné zajištěné a v budoucnu je třeba se držet zavedených postupů a pravidel. To zahrnuje třeba to, že nová výstavba bez zajištěné infrastruktury nedostane zelenou. Město by nemělo suplovat soukromý sektor ani podle ODS a nezávislých. V případě úspěchu u voleb by se ale chtěli ubírat směrem vytvoření určitého městského bytového fondu pro potřebné profese, jako jsou zdravotní sestry nebo hasiči. Podle nezávislých berouňáků je potřeba bytovou výstavbu řešit neustále. Radnice podle nich musí s developery řešit každou výstavbu. Uskupení Puls uvedlo, že se v Berouně staví příliš a infrastruktura roste pomalu. Tu je s finanční pomocí developerů potřeba rozvíjet. Chtělo by taky cíleně nakupovat jednotky bytů na trhu pro stabilizaci nedostatkových profesí. Podle Společně pro Beroun by město mělo omezit další záměry developerů a kroky podmiňovat budováním potřebné infrastruktury.
1: Tolik odpovědi kandidujících stran v Berouně k tématu rozrůstající se výstavby. Za chvíli probereme ještě poslední ze tří otázek, které jsme lídrům kandidátek posílali, a to je, jak chtějí řešit právě zajištění potřebné infrastruktury pro obyvatele.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Střední Čechy dál vysílá speciální pořad ke komunálním volbám. Ty nás čekají 9. a 10. října. Dnes se věnujeme Berounu. Lídrům všech 8 kandidátek jsme položili 3 stejné otázky. Je před námi poslední z nich.
2: Ano, ptali jsme se jich, jak chtějí zajistit, aby se spolu s novou výstavbou rozvíjela i taky potřebná infrastruktura, jako kapacity škol, zdravotní péče a další veřejné služby.
1: Co tedy volební lídři navrhují?
2: Nezávislí berouňáci chtějí mít zpracovanou dlouhodobou koncepci veřejné vybavenosti. Tu je podle nich potřeba pravidelně aktualizovat. Kladli důraz na komunikaci s developery a s obyvateli města. Podle Občanské demokratické strany je základem kvalitně nastavený územní plán. Rozvojové lokality by neměly být řešeny pouze územní studií, ale aby byl jejich rozvoj podmíněný regulačním plánem a uzavřením územně plánovací smlouvy. Puls upozorňuje na chybějící investiční plán města. Ten by podle nich bylo potřeba vytvořit na celé volební období. Celkově je podle nich třeba monitoring situace v Berouně a aktivní plánování, včetně nákupu stabilizačních městských bytů. Společně pro Beroun by chtělo zavést institut městského architekta. Chtěli by taky využívat investiční pobídky a dotace státu a kraje, zejména pokud mluvíme o dopravě. Chtěli by taky cíleně podporovat soukromé investice, které by mohly služby zajistit.
1: O službách, ale i školství psali i jiné strany.
2: Ano, tvrdí, že kapacity škol a školek jsou stabilizované a do budoucna má město připravené nemovitosti pro jejich rozšíření. V dopravě sází na koordinované opravy ulic s obnovou sítí a u zdravotnictví deklaruje aktivní podporu místní nemocnici a dalším poskytovatelům péče. Že nyní není třeba stavět nové školy a školky, si myslí i lidé pro Beroun s podporou SPD. Chtějí se soustředit taky spíš na zdravotnictví. Chtějí podporovat vznik a fungování soukromých lékařských domů a dalších zdravotnických zařízení. Uskupení Beroun sobě trvá na tom, že výstavba nesmí předbíhat infrastrukturu. Každý projekt podle nich musí mít předem spočítaný dopad na školy, zdravotnictví i dopravu na základě aktuální demografické studie. Zároveň prosazují zpřísnění pravidel pro developery a jejich vyšší finanční příspěvky, aby náklady na rozvoj nenesly stávající obyvatelé. Podle uskupení Naše Česko Berounu musí mít město závazná pravidla pro developery. Ty sice nemá suplovat, ale musí mít nad rozvojem svého území kontrolu. Třeba tak, že investoři musí přispívat na veřejnou infrastrukturu, zeleně a kapacitu služeb. Zdůraznili taky komunikaci s občany.
1: To je tedy všechno z našeho dnešního předvolebního vysílání. Ještě připomenu, že jsou odpovědi kandidátů v jejich plném znění na webu Českého rozhlasu Střední Čechy, tedy střednicechy.rozhlas.cz. Dnes jsme si probrali Beroun, zítra po 17:30 odpoledne nás čeká Brandýs nad Labem, Stará Boleslav. Byla tu se mnou redaktorka Laura Hájková. Díky a hezký den.
2: Hezký den.
1: A pěkný den přeje i Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Dnešek je jedním z nejtragičtějších dnů na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Nová lávka přes Mlynařici v Milovicích by měla být hotová na začátku příštího roku. Počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Od rána na českých silnicích zemřelo 6 lidí. Dnešek je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem v roku. Na to, že řadu nehod způsobí řidiči nepozorností nebo třeba únavou, upozorňuje v nové kampani Česká asociace pojišťoven.
6: Řízení, které řidičům už přijde běžné, jen loni stálo za 346 úmrtími, říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
7: Jezdíme unavení a riskujeme mikrospánek, nezastavujeme na stopce, nedáváme blinker, když odbočujeme, lepíme se na to auto před námi, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost.
6: Že řidiči svou jízdu přeceňují a přestupky banalizují, potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboť.
8: Jsou ty výmluvy toho typu, a to bylo znamená jenom teď, náhodou, nikdy jsem to neudělal, anebo...

0: aut. Práce začnou do 2 týdnů a trvat budou 4 měsíce. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
1: Praha 2 dokončila rekonstrukci sportovního areálu u budovy Sokola v Rýgrových sadech na Vinohradech. Sportoviště nyní nabízí hřiště pro fotbal či basketbal, herní prvky pro děti, lezeckou stěnu nebo fitness zónu. Náklady na modernizaci sportoviště a doplnění vybavení byly přes 8,5 milionu korun. Městská část areál v úterý otevřela veřejnosti. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
2: Počasí.
1: V noci očekáváme polojasno až jasno a od západu postupně přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů Celsia. Počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Večer čekáme od severozápadu ustávání srážek. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Kolony od jižní spojky a z konce Spořilovské se už začínají rozjíždět, ještě to ale nějakou dobu potrvá. Okolní trasy jsou taky plné, konkrétně Rostylská u Kunratického lesa a následně ulice na Jelenách. Na východní části okruhu směrem na D10 se u nájezdu z dálnice D11 srazil kamion a osobní auto. Blokují oba pruhy, projíždí se prostředkem, kolona je zatím od sjezdu na Běchovice, zdržení asi 15 minut. V Povstalské se nedaleko odbočky na Bulovku stala nehoda. Stojí tam kolony v obou směrech a v Radlické jsou obousměrné kolony na 10 až 15 minut. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Střední Čechy. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
3: Hezký večer.
2: Středočeský večer.
3: No a co nás čeká v následující hodině? Tak například si povíme, že v technologickém tunelu dnes vedení Národního divadla slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie. Také nás čeká další díl z týdenního cyklu Cimrmaniaci, který vám tento týden představujeme. No a pozveme vás samozřejmě i na další zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: Tak to je skupina Pink Floyd, která právě dohrávala a dospívala. No a teď zůstaneme v Praze. Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na Zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá pět pater pod jevištěm. V technologickém tunelu dnes vedení Národního divadla slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
1: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
2: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
3: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera předevčím hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
2: Nové energetické zázemí pět pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
1: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
2: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
1: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
2: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
3: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
2: Národní divadlo by tak mělo během prvních pěti let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Středočeský večer.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Earl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vondráčková a jedna známá filmová sladké mámení. No a krátce před půl sedmou se vás zeptám, už jste nejenom třeba u nás, ale kdekoliv jinde slyšeli slovo cimrmaniaci? Pokud ne, tak zbystřete. To je totiž seriál Českého rozhlasu, kterým tento týden připomínáme, že divadlo Járy Cimrmana vstoupilo do 60. sezóny. No a představujeme vám nadšence, kteří právě tímto divadlem doslova žijí. Jedním z nich je také Jaroslav Chloupek z Letovic na Blanensku. Na své zahradě má Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, ano, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobystu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bystu, a je tam ten titulek Největší velikán Jára Cimrman, o to ta bysta je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik metr vysoký, zatímco bysta má
1: centimetrů, 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno Největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
2: Cimrmanovu hospodu a bystu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Mr. Roy Orbison a jeho písnička I Drove All Night. Tak tolik muzika, přesný čas 18 hodin a 41 minut. K tomu informace pro vás, hlavně kteří někam třeba se chystáte a spěcháte. A pokud zůstáváte u našeho vysílání, tak jste samozřejmě více než vítáni. No a na řadě jsou právě teď naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? 8 výtvarníků a 8 různých pohledů na svět představuje výstava R98 znovu spolu v galerii Samson Café v Rakovníku. Skupina R98 vznikla už v roce 1998. Po letech se její členové znovu setkávají. Spojuje je nejen vášeň pro výtvarnou tvorbu, ale především chuť společně vystavovat a sdílet svůj pohled na svět. Poznejte různé rukopisy. Svá díla tu představují Markéta Králová, Vlaďka Kubičko, Emil Pejša, Eva Pelcová, Josef Seibert, Romana Sklenička, Petr Tot a Michal Trpišovský. Výstava potrvá do 13. listopadu. Do Roztok u Prahy vyrazte za automobilovým designem. Středočeské muzeum představuje tvorbu Václava Krále, autora návrhů závodních a sportovních vozů i legendárního Tatra MTX V8. K vidění jsou originální kresby, modely a taky jeho takzvané rentgenové kresby, které odhalují konstrukci automobilů pod jejich karoserií. Výstava připomíná taky tvůrčí spolupráci Václava Krále s jeho synem Jiřím a potrvá do konce března příštího roku. Zpomalit, na chvíli vypnout okolní svět a nechat hudbu volně plynout můžete od 19 hodin na malé scéně městského Tylova divadla v Kutné Hoře. Standa Klapuch tam představí své autorské skladby z turné Na křídlech andělů. Klavír, jemné hlasy, éterické zvuky a klidný rytmus vytvářejí prostor pro odpočinek a soustředění. 90-minutový koncert nabídne hudební zastavení pro všechny, kdo si chtějí na chvíli odpočinout od každodenního schonu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dá.
1: Lucie Bílá a písnička Okurky. Tolik muzika, 19. hodina, vážení a milí, klepe na dveře, a to znamená jedno jediné, že je potřeba, abych vám v tomto čase právě teď poděkovala za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásný kouzelný večer uprostřed týdne, první podzimní, vlastně užijte si jej podle svých představ. No a já se na vás budu, a také přeju hezký poslech našeho dalšího vysílání, a já se na vás budu těšit zítra krátce po 17. hodině. Naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci schválili zmrazení dálničních známek. Příbram prověří podloží náměstí Jana Antonína Alise. Počasí na zítra zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Řidiči v příštím roce zřejmě zaplatí za dálnice stejně jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci dálničních známek. Ke zmrazení současných cen se kabinet zavázal v programovém prohlášení.
2: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliard korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
3: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
2: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
4: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
2: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Příbram nechá prověřit podloží náměstí Jana Antonína Alise. Za průzkum zaplatí 12 milionů korun. Na většinu částky chce získat dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle starosty Jana Konvalinky za ANO radnice chystá kompletní rekonstrukci náměstí.
5: Už tam částečně sondáž proběhla. V tom vymezeném prostoru prozatím tedy nebyly nalezeny.

0: průběhu roku 2026. Sport.
1: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které dnes porazily reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Počasí. Zítra čekejte zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Na večer budou srážky od severozápadu ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 16 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na východní části okruhu směrem na D10 u nájezdu z dálnice D11 se vyšetřuje nehoda. Uzavřený je levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Běchovice, provoz tam už se slábl. Zdržíte se ale kolem 10 minut. Ve spojovací se popojíždí z Jarova směrem na Balabenku, je to kvůli omezení téměř na 15 minut. Letenský tunel je plný směrem na Letnou. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo jí nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby se ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. ČEZ Teplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne ČEZ topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu Oty Šnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
1: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
1: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra Fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude

0: kraje. Zelená vlna.
1: Na D11 za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
3: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
2: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole. Začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo, protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebo

0: nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhý jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon, já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. To praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat a teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Formán. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte, a dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem ji posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozraďte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No,
0: prostitutka to očividně není.
1: Ne, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova, no tak jako kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit na spaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila.
1: Ne, nezažila.
0: Zatím.
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu, a už teď už ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: blízku. Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekl, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do puse, jakože mám něco v puse a mlaskám toho a musí to prostě mluvit přes to, no.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání, nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty se naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na 3 díly a pak to vlastně přečtete dohromady, ale opticky to oko vidí ty 3, takže jako kdyby to byly 3 slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
0: A váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
1: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
0: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru, tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie, ono ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a z přátel, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam vlastně širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ti dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, který mu vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda, svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci, všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme zkonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Mm-hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ne, ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes tabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestou, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam ten jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Žďánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co ještě?
1: V Gala. Ano.
0: O Gale Dalí.
1: Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos Teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy JIKORT v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele JIKORTu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 Kč by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mi to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Tak vyrábili krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje, dejt nějaký typ?
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho

nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vsteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazku asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy.

0: Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V Sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl, a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadali jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trochu připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to složení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že byl dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20-letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělaly jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly zpravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v klobouku, dokonce i dámy v takových trochu lehtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor Ernst Firt byl Žid. V té době už byl na útěku před nacisty. Neměl takové štěstí jako zbývající členové rodiny. Byl zatčen ve Francii a internován v nacistickém lágru. Zemřel v lednu 1943 v Paříži. Potomci rodiny Firtů dodnes žijí v USA.

0: Po druhé světové válce byl ustaven národní podnik Solo Sušice. A začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích Sololit, dřevovláknité desky, vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl Sololak, lakované desky, laminované desky Solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byli tam závodní lékaři. Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství v Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. při rušení firmy majitelé vše převezli do Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatelé ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Počasí. V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Milně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct,

0: několik stovek písňových textů.
1: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
0: Vždycky, když mě bylo nedobře.
1: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
0: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
1: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
0: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám, nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
1: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
0: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že s lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
2: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných, a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete, a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miluně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: To je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano,
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být. Protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
3: Ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným?
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček. Když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.
2: Říkal jste, že chcete fakta.
3: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
2: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
3: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Filatelista.
2: Jo.
3: Od mládí?
2: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
3: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertal?
2: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
3: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
2: Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
3: Co patlal?
2: Patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprudnout.
4: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
5: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
2: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
5: S Venezuelou nemám společného nic.
2: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
5: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
2: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
3: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
2: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
3: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
2: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přeci jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
5: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
2: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
5: Teď nerozumím já.
2: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
5: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
2: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
5: Spíš k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
2: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
5: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte, když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
4: Aha, dobrá děvče. Fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl Šizung vávra jí má a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ucha k uchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
5: To ano. To bude několik tisíc jmen.
4: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
5: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
4: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
5: Že potřebuji kapku čeho?
4: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesůrku?
5: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
4: No tak se poptejte, jeden, dva tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
5: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratra.
4: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
5: Ne, tomu psát nemůžu.
4: Ale tak poštovní vám uhradím.
5: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
4: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
5: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
4: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
5: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
4: Ale no tak, profesůrku, nechcete mě přece našňupnout, že ne?
5: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
4: Vy máte někoho v Ekvadoru?
5: Nikoho nemám nikde, nikde a s Bohem.
4: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
5: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
3: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
4: Ale no tak
3: to... Už od začátku.
4: No, já...
3: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
4: Smolíček, prosím.
3: Prosím?
4: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
3: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
4: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
3: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
4: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
5: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. O tom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
4: no,
5: ne?
4: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
5: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
6: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
5: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, Dus baba, Ježí baba. Ale ujalo se to.
4: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout. Ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
5: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
4: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš k těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
5: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
4: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se. Vy to máte k indiánům skok. Vy na to můžete vydělat. Napište si to prostě, jak chcete. Ale pro Boha vás prosím, napište mu. Kdy pak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
5: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
4: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
5: Vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
4: To
5: je,
4: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám. Pro boha,
5: mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
4: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
5: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
4: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
5: Nehněvejte se, nenapíšu.
4: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Nám je si jen tak někdo nevyskakoval.
3: Dobrá, pan Masařko, to stačí. Vzniká vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
4: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
3: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
4: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
3: Uniforma?
4: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
3: Proč jste to neřekl hned?
4: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
3: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
4: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestný důchodce a smím si dělat, co chci.
3: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
4: Ale,
3: přitěžující.
4: Prdlaj,
3: a promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
4: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
3: Ne.
4: Nevemeš?
3: Je prohraná předem.
4: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
3: Pane Masařko.
4: Co ti říkám?
3: Pozor. Nesahajte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne. Ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloněm Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen je nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy, z historické karlínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás, je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: Řidiči, co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co? Maximálně se strapním já. A to prakticky skoro nikdo neuslyší. A hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku. A může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádili politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozumírat.
0: Tak dobře.
2: Do éteru. Ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo si tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, že se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici. A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat ano. podle svého, ale
2: ano.
0: na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, to je to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly A ten hostinský si mohl rozhodovat úplně o všem. Tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já

0: teď vám rozumím. To ne, zase tak. To už, to je důležitý tam, kde...
1: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
0: ano.
1: Tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
0: ano.
1: Dobře, no tak je vás ano. víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro ty, pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
0: Mm, taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
1: no,
0: toho
1: není.
0: Provozovatele, bych řekla.
1: To není.
0: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
1: No, to je
0: nechtějí
1: fakt.
0: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
1: Takhle v ten moment, já to, a... no jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
0: No, tak
1: no.
0: Vidíte to.
1: No. No, nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
0: Vážně, já bych se zakazovala.
1: Já si z toho jdu dát cigaretu.
0: Zakazovala.
1: Dobrou noc a děkuji a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
0: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně.
1: Zdravě.
0: Spokojeně.
1: Dobře. Taky já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň. To myslím, že
0: já
1: stačí.
0: Já teďko momentálně mám na obličeji ten takhle. Můj úsměv. A já řeknu teda do rádia, že mám pusu úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře neště zuby. Tak je to,
1: ano,
0: to zasmání. Na
1: děkujeme, ze středních Čech se loučíme. Hezký den.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macovna. Dneska probíráme, a probírat doufám budeme až do jedné hodiny, zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem? Co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašská Mezříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tráčenice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tráčenice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, otročenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, můžu se utopit, jo, můžu se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají. Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to jenom vodákům? Proč jenom vodákům?
2: Je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... ne možná, u cyklistů jako účastníků provozu je to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama, v čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Vodáky, tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano, a nedopadlo to jednou dobře.
2: Dopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom vrátku.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou potůčky.
2: No, taková sázeva, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: myslíte,
2: divoká řeka. No.
0: Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď není sízná, ale předtím byla sízná, jo? Je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smrdlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici, vodáků teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi. To je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeji, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, naschledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Halo, halo, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Halo, halo. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nechci, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Obraz, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo dlouhé kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý husí zdraví.
0: Jo takhle, to jsou ty malý
2: mom. Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš zaprdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří. A nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne, nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky...
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: do facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narazil, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se její dcerku. A to jenom dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojel znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát. A už to meldlinka začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně trepaná.
0: A to je otázka,
2: tu nelínku, prostě zase skalické kostky, stavěly hrady a najednou znova začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dvěma L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšet rádiu, a chtěla žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc.
2: To krásně.
0: Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Černoch, Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

Už se dívám, co jste odeslali do našeho vzkazníku, do našich příspěvků v internetové pozvánce. Ano, dávám si tu F5. To znamená obnovit na těch počítacích strojích a píše se. Bedřich, dobrý večer, já bych zakázal letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuň. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

0: Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc. Martin.
0: Martine, povězte. Zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli. Jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pán předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač?
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil L-Express, RegioJet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B?
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený. A
0: ale to není vina dopravců. To já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit, a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce. Na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je, a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla a tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí, a tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD. Spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní době.
0: To je fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, by to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to zpráva SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš Bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom. Já jsem musel zapojit. A co vy? 731 800 900 za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Maconek, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejen ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď vlastně den v provozu Hlanovka z Újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo.
2: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
2: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
2: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci, a když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
2: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? Mm. A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No tak...
2: A ona ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
2: No... Já myslím, že ne, že se jí bojí, aby ji nepozdíl nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete.
2: My tam máme vodu, máme tam plyn, jo?
0: Hmm.
2: A tam na natopení, a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co, jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, která vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
2: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím. Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený. Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost. Stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí Šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Skoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše, tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Dobrý,
1: no, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě. Jak by ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice. Manžel bohužel za první zemřel,

0: Ano, nech sa vrátila spať na obytovú, pozne šlo, tak potom jelikož nechceli dať do domova dôchodcu, a nebolo nikde miesto,
1: ano,
0: tak mne umiestnili tady v domne s pečovateľskou službou v Terakove. Teto mne dovezli přímo do Lenovčice.
1: Ano.
0: 5 let tady bydli. Nebyli na mne nikdy stížnosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď teď už delší dobu jsem to udělala pokuťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje tlabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj 3 roky kuťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl nemeškal, vlastně nás mě přivezl kutě. No, a tak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím. Co byste zakázala?
0: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí ho chodit do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, čeho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to prostě do mě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
0: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
0: No to ten důvod mě neuváděl, prostě, že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
0: Smlouva, žádné takové na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
0: A tam prý mají povolené zvířátka, tam v domě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na druhou stranu. No, na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
0: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mít tady snad do mě spečovatelskou službou nějaké zvířat. Mám říká kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to. Pořešte to s panem vedoucím. Zkuste to s panem starostou ještě probrat. Třeba to půjde, a nebo nevíme úplně,

0: celou pravdu ani já, ani vy. A samozřejmě pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
1: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec a co on řekne, to platí.
0: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
1: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně, byl tady, nastěhoval tady prostě jedno.
0: Rozumím, tady. Rozumím. Zákazy, zákaz zákazu mít domácí mazlíčky, je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do 1 hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste
1: vám
0: na cestách?
1: Vám taky děkuju. A první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom ty, o kterých vím, a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz.
0: Uhum.
1: Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou.
0: Uhum.
1: Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav. Vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půd je prostě zahyne. Jo?
0: Mm-hmm.
1: A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má Orlík má 16 metrů pod podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejde ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánku, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna. Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně Vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale slapy byly furt plný, jo, kamík byl plný,
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten Picador.
1: Jo. Odsad jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo.
0: Ano.
1: Když vidím na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si kdo najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo. A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte, třeba tam, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, fungl novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet, a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, startovala a začali lítat otáčky. Z ničeho nic, to i začali lítat otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta.
0: Jo, hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková, zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu, možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknou líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jako, že centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. To bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: Se skupinou Olympik nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme. Byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinu a pak znovu. Zase odpočinu a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vtanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis, u přechodu zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve, lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Ota z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Konečně.
0: A myslíte,
2: to je strašné.
0: Myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No, určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný.
2: Jasně.
0: Hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste musel mít plán B, protože jinak by se mezi sebou zabili a kdybych to pominul, tak když nemají plán a nedokáží si ho vymyslet, tak musí rodiče anebo strejda zařídit, protože třeba na to oni tu hlavu nemají, no. Ale chápu i vás, protože je to protivné v současné době. Nebezpečné především.
2: Ono to není jenom o školách, ono je to taky o rodičích, že dají děcku do ruky telefon nebo tablet.
0: Teď jsem to řekl. Jestli to není chyba spíš v nás, v rodičích, v nás těch, kteří vedou tu jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tom, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
2: To nevím, to... Jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
2: Začít u sebe rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
2: Rodiče a školy souběžně.
0: A ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ano. Ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo. Jako,
2: mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
2: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
2: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné.
0: Ano.
2: Ale jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
2: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
2: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
2: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
2: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďa.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil s tím mladým člověkem ohledně dopravy, jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří, no úžasné, ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma, jo.
0: Helejte, co bylo, ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše k nějaké přání a stížnosti, ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru, ale Láďo, povězte, co zakázat, ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, ale já poslouchám naši linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spojovat ty jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový, já se nemůžu vzpomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, já jsem, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože, vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo, když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, že slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano. Vy jste 8 hodin vpředu. Já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co mám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal, hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A o to ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by, jo, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si mysleli, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ti lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já jsem na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Teď je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někde jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír.
0: A
1: nashledanou
0: a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené, hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička, pak si dáme tu instrumentální úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kdy se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvíle jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezóna letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli. Těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlas řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves a neb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace. Tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdopak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec,

0: To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
1: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
0: Ty se nebojíš?
1: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
0: Nemluv a kliče. Hejdi, babo!
1: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
0: Tak se na mě podívej.
1: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
0: Tak se boj!
1: Proč? Horší je zlý člověk.
0: Straším tu 150 let.
1: No jo, mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
0: To jsem byl já?
1: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
0: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
1: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no. Stavení je to pěkné o samotě. Kdyby se drobátko spravilo.
0: Tady se nic spravovat nebude.
1: Kvůli vašemu strašení. Když vás taková práce ani nemůže těšit. Když tu nikdo nebydlí.
0: No jo.
1: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
0: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
1: No jo, no jo.
0: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
1: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
0: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
1: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
0: Je jo.
1: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
0: Ani řek.
1: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
0: Už jsem řek.
1: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
0: Já nikoho nechci.
1: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v dalskabátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání. Abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
0: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já tě taky můžu na kousky roztrhat.
1: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
0: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím... Jedna, dvě a jedna jsou tři.
1: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
0: Mě je z tebe hlava kolem.
1: Vy jste jako můj neboštík, tak co, plácneme si.
0: Vylítnu s tebou komínem.
1: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
0: Ven, babo, ven!
1: Tak... Já zítra přivandruju.
0: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šolápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricírovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet, to je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš, je jí pěto zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbu, sousede, že jste mi sem zavést ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natahejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Jíje! Majko, jíje!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstěk.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník a takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: No, tohle. No, Třep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Třepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Třepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksel, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, seš Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou, no, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko, skákavá, abych neklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno, tak... Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuši. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. Potřebuje přisolit. No jdi si po svých mates. Mm. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Mm. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. Mm. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, mates. Ale napřed si umyješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnou tu houbovku nenechám.
3: To by byl hřích. Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho, čepici.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř, krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto?
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšim.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotoví.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Zpohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sota zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese.
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František?
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Radšíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebují tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holuby na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady, podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
2: Tahle hromada plechu.
4: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
2: Jak je to taky vidět. Kláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
4: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena, rukavice, přilba.
2: To je ale opelichaný chochol. A to hledí na dránc.
4: Poradíš si s tím.
2: Milost pane, zbrojiš nejsem, to bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradíme provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to zkrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
4: No, tak co?
2: No dobře, no. Docela vám sluší.
4: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
4: O, Sancho, cítím, jak mi narůstá.

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo, ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tuce.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Atsamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sanč, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možná. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca a támhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptvičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
6: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane, skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vyjevit jen srdce.
4: Ne, nezakoukal jste se do ní nakonec.
6: Nebuď přízemní, Sancho.
7: Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem a nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.